z bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný, klopí zrak k zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají s obtížemi v zajetí předsudků.

všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

Dobrý den, milí posluchači. A nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

jeď, tak jeď. Jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ne, ne, ani džin, džin, džin. S vodou můj miláček, plete si právo, rá. Pak takhle floj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by co neměl.

0: pěkně vař, sednout hrncům a pěkně vař, sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď!
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodla, zvink.

0: svý. Chtěl snad víc, o ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing, swing.
2: Hezký a příjemný večer, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem vítá vás starý pes, co hraje jazz. Když se na to tak dívám, tak poslední psi byli hodně moderní. Tak se dneska budeme držet trošku při zdi, vesměs starý, známý, dobrý a osvědčený věci. Aby jsme neplýtvali časem, dáme se do toho.

Jaroslava Ježka jste určitě poznali, ovšem nebyl to Ježkův orchestr, ale pražský swingový orchestr. Dáme se do prvního hudebního tělesa, který tady dneska mám, dokonce jeden z jeho členů má taky narozeniny, ale k tomu se dostaneme. Jsou to Mills Brothers. Pocházejí z devítičlenné rodiny, tedy máma, táta a 7 dětí, a my si vememe na paškál především chlapce. Z této široké familie nespívali pochopitelně všichni, takže já to vyjmenuju po pořadě. Bratři Millsovi: Donald, hlavní tenor, Herbert, tenor, Harry, bariton, John junior, kytara, kontrabas, basový zpěv, a ten se narodil právě 19. října 1910. Pak taky otec John Hutchison Mills, a ten se narodil 11. února, takže narozeniny dneska nemá, ale doprovázel je zpravidla na kytaru a mandolínu. První věc, kterou od nich uslyšíte, je Lazy River.

Na začátku jsem vám vymenoval nástroje, na které hráli. Jenže pozor, on to má takovej háček. Chlapci začínali už jako velice mladí zpěvem v místním metodistickém kostele. Pak jeli na nějakou soutěž amatérskou a tam zjistili, respektive Harry zjistil, že ztratil svoje kazů. Tak během vystoupení improvizoval jeho zvuk ústy. Chlapcům se tento nápad hodně zalíbil a tak jej začali zdokonalovat. John napodoboval tubu, Harry trumpetu, Herbert druhou trumpetu a Donald trombón. A jak jsem říkal, jejich otec je doprovázel na ukulele a kytaru. Zkoušeli napodobovat různý orchestry, který slyšeli v rádiu, a v roce 1928 je najala rozhlasová stanice WVW v Cincinnati, tuším, a brzy se stali v místě velice populárním. Začínali už taky nahrávat desky, a to na značku Brunswick, to je velice populární značka, která vydávala jazzovou muziku. Co tady od nich máme? Sladkou Georgie Brownovou dokonce.

Znova připomínám, že ty nástroje, trumpetu, druhou trumpetu, pozoun a další, který tam slyšíte, především dechy, nejsou skutečný nástroje. Tam doopravdická je pouze ta kytara. V roce 1934 se stali prvními Afroameričany, kteří měli představení na britském královském dvoře před králem Jiřím V. Během této cesty ale John onemocněl a v roce 1936 zemřel. Na jeho místo v kapele nastoupil otec John Senior a v roce 1942 vydali velice úspěšný single Paper Doll. Určitě se vám bude líbit.

od Mills Brothers je tady další krásná záležitost a navíc notoricky celosvětově známá, a to nejen v jejich podání, ale my si je právě s nimi poslechneme, a to je Miss Otis, která lituje, že nepřijde na lunch.

Měli pár zajímavých věcí, které obsadili docela pěkný pozice v hitparádách a poslední větší hit, Cab Driver, vyšel v roce 1968, ale ten bohužel nemám. A tak se spokojíme se skladbou Sweet Two, to je taky standard, krásná věc a to je z Mills Brothers všechno.

Jedny narozeniny jsme zastihli, a to právě ve formaci Mills Brothers, a druhý narozeniny se nám už rýsujou, a je to velice známý člověk, a dokonce je to Čech, je to Ondřej Havelka. Představovat vám ho blíže nemusím, protože z českého zábavního průmyslu ho velice dobře znáte, třeba jeho Melody Makers a taky jeho šestiletý působení v Ypsilonce. Co si od něho zahrajeme z kraje? Když jsme tady občas pouštěli Ludka Hulana, tak jste znali jeho moderní provedení skladby Is Only Paper Moon, tedy papírový měsíc, ale my si ho pustíme v tradiční verzi s Ondřejem Havelkou.

Taky musím připomenout i narozeniny. Ondřej Havelka se narodil 10. října 1954 v Matičce Praze. Většina lidí zná Ondřeje Havelku hlavně takových z těch starých věcí, takový ty fláky pamětnický, jak zněli z těch stařičkých černobílých filmech. Tak proč si taky nedát něco tak hezkýho, aby jsme si zaspomínali? Tohle to určitě znáte.

Pamětníci zamáčkli slzu, my se podíváme ještě do světa, klasický, naprostý standard, nádhera. Evička Olmerová to taky kdysi zpívala, jak jinak Sunny Boy.

Tak to byl náš dnešní oslavenec Ondřej Havelka, který se narodil, jak už jsme tady říkali, 10. října 1954 v Praze. A nezbývá Ondřeji Havelkovi, než poděkovat, bylo to krásné.

Inku Zemánkou jste jistě poznali, lišáky, který doprovázeli, dělají křoví, tak ty asi možná ne, ale zase Inka Zemánková dneska, myslím, tento měsíc snad narozeniny nemá, ale rádi jsme si ji pustili. Aby poči nám ještě zbývá trošku času, takže Karel Vlach, sestry Alanovi a Arnošt Kafka.

Pane jo, to je hodin, ještě máme 3 minutky, tak to vyplníme. Já bych vám to rád pověděl tancem a písní, ale to bych asi hrozně zkazil umělecký dojem ze starýho psa. Necháme to na Arnoštu Kavkovi. Já vám děkuji za poslech a při příštím starém psu, co hraje jazz, při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej. To je fajné.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Na nic si ne.

Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej. Took a bite out of my range. Thought my teeth

0: Radio Hey.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.

Dámy a pánové, krásné dobré ranko. Ano, je tu znovu ranní éter. Ranní proud jako každý všední den od 6. raní. Motorband, tato parta nastartovala dnešní proud.

skvělá roková česká scéna, Arakain, Ztráty a nárazy, za okamžik také 14:00, hezké ráno vám všem. Každopádně i počasí nás bude čekat a čekat nás budou i silnice, tedy doprava v České republice.

0: Kabáci a počasí, Lenka je ve studiu, pojďme na to.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Od západu postupně místy až oblačno. Ojedinělé přehánky. Ráno a dopoledne ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Teplota na horách v tisíci metrech kolem 6 a foukat má slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

skvělá muzika Darlanda. Holky a mašiny, každopádně pozor, Karvina, 59 číslo silnice, je tam dopravní nehoda, tam v Karvině.

0: Petr Hrdlička a Small kapela Škvor. V tuto chvíli tady skoro o půl sedmé uzavírá českou sérii.
1: Radio Cezar.

našlápnutý Alice Cooper, krátce po půl sedmé, hezké ráno vám všem, znovu raní éter, raní proud. My už sledujeme také počasí, samozřejmě v našich relacích, do konce tohoto týdne se tomu budeme věnovat, ale nicméně informace tady je jasná, po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům Celsia, rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy, pozor hlavně na silnicích. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení.

se úžasným způsobem blížíme samozřejmě k celé extrémné raní. Za zhruba 10-11 minutek to nastane, nicméně pozvánky pro vás máme i další. Podíváme se na hudební veletrh do Jihlavy.

Další bezvadná parta Angriky Joe. No a jak jsem zmínil, tak se blížíme skutečně celé k sedmičce. S muzikou, jako je třeba tahle klasika, rocková klasika Deep Purple.

0: Tato bezvadná legendární parta z Londýna. Unilip nás doprovodila tady k 7. raní. Já vám všem přeju krásné ráno. Samozřejmě raní éter pokračuje raní proud.
1: Rádio Hej. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hej Rádio.
2: Full time, rock for you.
1: Rádio Hej. Rádio Hej.
0: Je to tak a je to tady. Není to vůbec jinak, je to úplně stejně jako každý všední den. Raní éter, raní proud, kysáci.

vás se držíme s vámi společně krátce po celé po 7. raní. Jenom připomínám, že Krajánci je rozhlasový pořad rádia Hej, míří také do Chrasti u Chruděmi, do domečku Konvalinkových na náměstí. Live 31. října. Předprodej vstupenek už teď v těchto časech a vy si je můžete zakoupit přímo v tomhle domku u Konvalinkových v Chrasti na náměstí. Petr Martina, společně se mnou a hlasy, které znáte.

0: Parádní věc, parádní muzika, Except Time Machine. No a my se jdeme podívat za počasím. Lenka je tady.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Od západu postupně místy až oblačno. Ojedinělé přehánky. Ráno a dopoledne ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 6 a foukat má slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Je úplně jasné, že Lence děkujeme za přehled a relaci počasí. My frčíme dál do muziky.

úžasný švédský heavy metal, power metal, Hammerfall, Oskar Drioniak samozřejmě a spol. Zvodná parta, která byla teď nasazena v tuto chvíli také na playlistu a radním proudu Rádia Hej. No a nás čeká také další informace a to se bude týkat sportu a mrkneme se na české tenistky.

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Hej, rádio.

Lemmy Kilmister a spol Motorhead. Lemmy už na nás dívá z vrchu, každopádně. My jsme se přiblížili k 7:30, kousek k tomu, bohužel je hlášená dopravní nehoda. Velmi nepříjemná na D2 mezi kilometrem 52. a 53. ve směru Bratislava. Pozor, vážná dopravní nehoda, je tam zúžená vozovka, dochází tam k velkému zdržení, tak tam s tím počítejte.

0: sport.
1: Ano, a jdeme konkrétně na kurty. Češky nepřestávají udivovat svět nad množstvím elitních hráček, které tuzemský tenis pravidelně vychovává. Žasne také ukrajinská hvězda Marta Kostulková. Před startem tisícovky ve Wuhanu smekla před českými soupeřkami a promluvila i o svém návratu na kurty a touze zahrát si premiérově na turnaji mistryň. V cestě za vysněnou účastí však stojí také Karolína Muchová. Musíme dodat, skvělá Muchová.
0: Hey! Hey Radio, Radio. Serze. Hey!

Dámy a pánové, rozhodně většina z vás poznáváte Masterplane těsně před sebou, před osmičkou, před osmou raní. Míříme také do Švédska, Sabaton.

0: Chcete nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace.eu.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 8 hodin.
3: Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Dámy a pánové, je tu ten správný čas nastartovat finálový čas. Poslední hodinu, pojďme do toho. Halloween.

jak jinak tohle zmínit, než skvělá, úžasná kamarej. Nás čeká počasí, ale čeká nás také kulturní servis z Vysočiny. Mrkneme se na hudební veletrh, nabitý akcemi, nabitý zvukovou, světelnou technikou, všechny možný workshopy. Tak tady veletrh Jihlava, Ondra Němec, co půl deváté.

0: 9:15, pojďme na počasí s Lenkou. Lenka už je připravená, počasí aktuálně.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, od západu postupně místy až oblačno, ojedinělé přeháňky. Ráno a dopoledne ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 6 a foukat má slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
1: Radio Hey.

nabitá energií, skvělá muzika. Kapela Citron, kde je nabitý energií, to bude také Ondra Němes. My už sledujeme hudební hlavu. Za malý okamžik se tam spojíme live.

Party, Václav Vaček Moch, Paulína Mochová, Zuzana Batková, Jaroslav Pišta, Sedláček, Lukáš Kroutil. Za chvilku ale Ondra Němec a my už to jdeme také Jihlavu aktuálně.

0: Naše mikrofony už se otáčí směrem na Jihlavu, kde na nás čeká Ondra Němec, hudební Jihlava, krásný veletrh, pozor na to a pojďme se tady tím pochlubit. Ondro, já tě zdravím, přeji krásné ráno do Jihlavy, slyšíme se? Haló? Tak Ondra nám asi vypadl, tak uvidíme. Haló, slyšíme se, Ondro?
1: Ano, slyšíme se?
0: No ty vole, je to úplně jako, já jsem říkal, on tam asi usnul, nebo co, já nevím. No,
1: tak ne, určitě ne, já tě zdravím a zdravím všechny posluchače rádia, hej.
0: Tak je to výborný, samozřejmě já to zmíním ještě jednou i pro tebe, jako jo, hudební hlava, samozřejmě hudební veletrh v hlavě, ať už to jsou hudební nástroje, workshopy, ať už to je světelná technika, zvuková technika, pódia, prostě aparáty, muzika a tak dále, všechno, co se točí kolem muziky, to nám ty teďka předneseš na zhruba 25 minut, já počítám, že jo, Ondro?
1: A tak já si myslím, že to bude kratší.
0: No tak zaplať pánbu. Dobře, pojďme se podívat na krásnou akci do Jihlavy. Pojďme.
1: No já bych tuhle tu akci chtěl samozřejmě trošku jakoby vypíchnout, protože je to druhý ročník hudebního veletrhu v Jihlavě.
0: Ano.
1: První ročník byl loni, byl perfektní a pořadatelé se rozhodli tenhle ten veletrh zopakovat a věřím tomu, že bude pokračovat i v dalších ročnících.
0: Ano.
1: Protože jsem jedním z pořadatelů, takže je to hudební veletrh, kde se představí spousta výrobců, vystavovatelů, prodejců hudebních nástrojů, nástrojové aparatury, světelné techniky, bude tam ozvučovací technika, pódiová technika, ale máme tam i vystoupení Michala Noska, který má předvede perfektní bubenický workshop, Jumping Dreams, což je vystoupení Iva Batouška, skvělýho bubeníka a máme tam skvělý koncert kapely Progress 2.
0: No to je krásný, to je nádherně nabitý program. Pojďme zmínit pro, jsem chtěl říct diváky, a to je úplně jedno, diváci nebo posluchači a tak dále, pojďme pro ně zmínit tedy časové rozhraní. Ondro, kdy to startuje, ještě připomeneme samozřejmě ten datum, kde to je, je to Dům kultury a odboru, nebo co to tam máte, DKO?
1: Je to, ano, je to DKO Jihlava, je to v 10 hodin dopoledne to startuje a je to 17.10., v sobotu a strašně moc se na všechny těšíme, protože opravdu bude na co koukat a co je super, tak je i možnost si výrobky zakoupit. To znamená, kdo má chuť na kytaru, tak si koupí kytaru. Kdo má chuť na světlo, koupí si světlo. Kdo má chuť na bicí, na čineli, prostě na všechno.
0: Jasně.
1: Je tam toho strašně moc a já třeba sám loni jsem si koupil krásnou čínu, činel, jelikož hraju na bicí. A užívám si ho, takže věřím tomu, že každý si přijde na svý.
0: Takže nejenom prezentační akce, ale i samozřejmě prodejka, prodejní akce, kde si můžou muzikanti vychutnat, vlastně vyzkoušet, já nevím, od komba po kytaru a tak dále, prostě tak, jak jsou zvyklí třeba i v prodejně hudebních nástrojů a tak dále, tak to všechno tam probíhat bude, můžou si zakoupit vyloženě a odnést sebou hudební nástroj, cokoliv, třeba i stage, pódium do obyváku, jako hele, je to úplně jedno, jako co si tam koupí, jo, je to...
1: No, já třeba osobně se letos těším na výstavu těch bicích nástrojů, protože ano. Máme tam krásný sady a hlavně tam je i prodej paliček, to znamená ten člověk, pokud si je nevezme, tak si to může i vyzkoušet, že si koupí paličky přímo na místě a může si to vyzkoušet, jo. Takže jako, já jako bubeník si to tam užívám. Je tam spousta známých kytaristů, kteří přijedou na ten veletrh třeba loni, že jo, tam byl Jirka Pinovotný z kapely Morava, což jsou skvělí kytaristi, skvělí muzikanti a jako tu kytaru vezmou prostě do ruky, zkoušej si. Jsou to výrobky, které jsou kvalitní a hlavně tím, že nejsou jakoby vyráběný sériově třeba, jo, tak už co nástroj, to originál, je to prostě bomba.
0: Krásný. Nezapomeňte, skutečně nezapomeňte, pokud holdujete muzice okolo toho všeho, zkrátka tak vyrazit do Jihlavy o víkendu, protože to je nádherný hudební veletrh, který má velké rozpětí, velké možnosti a vy si tam vychutnáte každý detail, protože od hudby až po nástroj.

0: a po všechno možné zákulisí, dokonce tam získáte kontakty a tak dále, takže tam vyrazte. Ondro, já ti moc děkuji za tuhle poutavou nabídku. Já jsem strašně rád, že si neusnul teda tak, jak jsme mysleli, že si byl ve střehu a že si čeká skutečně a zase to bylo přínosné. Přínosné! A já ti za odměnu nabídnu samozřejmě kapelu z tvé stáje, Warning Vision, jo? Co na to říkáš? A pustíme si ji tam.
1: Super, jo? To se těším.
0: Tak jo.
1: Dokonce i ti dorazí na ten hudební veletrh se podívat.
0: Výborně.
1: Ondra, bude tam spousta workshopů, tak to víš, no. Bude to super.
0: Bude to krásné a já tomu věřím, protože Jihlaváci a vůbec Vysočina a okolo Jihlavy hudbu umíte dělat a tohle je jedna z těch krásných, nádherných ukázek, kde veřejnost se tomu těší. Ondro, moc ti děkuju, budu se těšit zase na další duel s tebou. Měj se krásně.
1: Já se taky těším, zdravím tě do studia, zdravím všechny posluchače, hej, a naslyšenou.
0: No to bylo nádherný.

0: Ať chceme nebo ne, tak čas nás k tomu nutí, abychom se s vámi rozloučili pomalu, ale jistě.
1: Hej, hej!
0: Krátce po celé by tam měl naskočit Jirka, tedy Jiřík náš Jiřík. Z pohádky Princezna Zlatouláska, nebo co to bylo, Karle? Zlatouláska, no, tam byl taky Jiřík. Jirku zdravíme a samozřejmě využívejte zbytek dnešního dne, mějte se krásně a zítra ráno s vámi.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean P. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
2: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
4: Máme nejlepší ceny.
3: Více informací najdeš na cajdasrot.cz.
5: My jsme na šrot.
6: Kup dřevo!
7: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
8: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
9: Hey Radio.
10: Full time, rock for you.
11: Radio Hey.

Ráno raníčko se nastala a hned se skrčilem virtuálně vykoupala. Chybí však konopný šampon, nevchorobně schlácen jest, tak práci čest. Hlásí se soustružník, podáte změna ve vedení, kde Milan už dovádí ve výřivce Jakusa a v dreskotu chvojnštejnském zjevuje se na scéně Jirka Basta se svou hudební informační kanceláří VT.

aby řeč nestála, tak jsme si připomněli 85. rok v živáku skupiny Saxon s názvem Broken Heroes. Sra Radio Hey je 9 hodin 22 minutek, no a 13. října, což je dnes, se slaví Mezinárodní den za omezení katastrof, vyhlašovaný OSN na podporu snižování rizik spojených s přírodními katastrofami. To jsou takové katastrofy, které potkáváte dnes a denně na chodníku nebo v supermarketech. Také je dneska, a teď poslouchejte, sledujte tok mých myšlenek. Mezinárodní den bez podprsenky. A to je mi den, co? Mně napadá tolik evokací k tomuto, že den bez podprsenky, milé dámy. Doufám, že ho slavíte. Svátek má třeba Renata, tak všenej, a když máte ten svátek, můžete přidat k podprsence i majitky. Jako my se bránit určitě chlapi nebudeme. Jinak v 41. se zrodil Paul Simon z dua Simon & Garfunkel, to si asi budete vybavovat. V 47. Sammy Hagar, který teď momentálně chystá ten třídenní velký mejdan svůj. No a v roce 60. třeba Joey Bella do nás kapely Anthrax. A ještě k jednomu datu se vrátíme, ale až posléze, až sleze. Ten, co má rád baladou špinavých fusek, líh se skupinou Kabát.

0: hlavně v klidu, pohoda, sedni si, zapál si, žádnej spěch, já počkám.
1: Rádio Hej, to je fajné.

letošní novinková záležitost, těch pět krásných roštěnek Venus 5 a skladbička Like the Witch, kteráž to je z tohoto alba letošního roku. To jsem se tak nějak vykecal, ale hlavně je to, že se vracím zpátky k tomu kalendáriu, k tomu albumu, protože je tady rok 1965 a právě dnešní den, 13. říjen. V Bay studiích v Londýně natáčejí The Who, píseň My Generation. Roger Daltrey později prozradí, že záměrně při zpěvu koktal slova písně, aby se lépe vešla do muziky. BBC kvůli tomu odmítne song zařadit do svého vysílání, aby nenaštvala koktající posluchače.

Harry Kačera, když to neumí, zpívala Tania v 80. letech a je strašně moc blbý, když vám taková ale kočka tohle to řekne, čo, chlapi? No, možná, že to řekla Radimovi Pařískovi, když ji začal balit, konec konců i v tom videoklipu účinkuje právě on, takže tahej Kačera, když to neumíš, a Tania vzpomínka na 80. léta. Pojďme zůstat u jedné kapely, která v té době byla velmi ikonická. Hvězda skupiny Foreigner Lou Gramm odmítla, tato hvězda, současné trendy v rockové hudbě a že žánr může zachránit pouze zázrak. Argumentoval, že hity, z které Foreigner dělali jednu z nejúspěšnějších kapel světa, budou v moderním světě ignorovány. Ten rock, který se teď hraje, se mi nelíbí, řekl Gramm v nedávném rozhovoru pro Classic Album Reviews. A dodal, že neví, jestli by to nazval rockem vůbec. Ani nevím, jak to nazvat, řekl. Je to prostě komerčnější, středně silné a popové, hodně popové a myslím se, že bude trvat dlouho, že to bude skoro zázrak, než se do rádií vrátí opravdový rock, jako tomu bylo před léty. Myslím tím, že Hot Blooded a podobné písně, které jsme dělali, by se dnes už vůbec v rádiích nehráli. No tak to nevím, nedokážu takhle posoudit, já si myslím, že všechno má svůj vývoj a to, co vymysleli Beatles v 60. se potom remastrovalo v různých podobách v 70. pak přišli další, co vymysleli v 70. aby se to v 80. spravilo a tak dále. Tady jsou Foreigner a Jukebox.

Kinexis, tak to jste poznali, Suzanne Blunt na Hey Radio. A teď vám musím něco říci. Včera, když jsem vysílal své Los Bastardos odpoledne, přistál tady mail. Já jsem se ho snažil najít nějakým způsobem. Včera jsem to nestihl, i když jsem si to připravil, ale nezvládl jsem to. Tak jsem si to připravil, jakože najdu ten mail dneska. Ale on nějak zmizel. To vám napsala od někud z ostrovu kapela, která si říká Loud Minds. A napsali, že nás zdraví a že nám posílají svoje písničky, které můžeme s jejich svolením a s jejich laskavým dovolením začít užívat a že si máme vybrat, co chceme. Jo? A pokud bychom chtěli nějaké další věci, máme se ozvat. Jako oni si rovnou napíšou do rádia, tak tady máte naše věci, hrajte to, jo, a buďte hodní, slušní a nic neříkejte, a kdyby náhodou, tak jenom pozitivní věci. Tak mi připadali tak trošku na mistrování, tak jsem neváhal, podíval jsem se na internet a zkusil jsem si první skladbičku. Hele, a normálně mě to zaujalo, jako. Zaujalo mě to, zkoušel jsem to album, které tam prezentovali, no byla to jedna srákota za druhou, potom posléze, nějak by to nebavilo, můžete to zkusit, já vám pouštím právě jednu věc, kterou jsem vygooglil jako první a která mě od té kapely, která se tady chtěla vnutit, docela i bavila. Tak si využijte, Long Mind se jmenujou a příští hodince si pošpítáme třeba o něčem zase úplně.

0: co říkáte, nebylo to úplně nejhorší, co? Takový, co si nečci tři. No, nevadí, každopádně, když jsem naznačil, že příští hodince si pošpitáme něco o jiné kapele, tak jestli máte rádi kapelu Creed, tak vám řeknu, jak se z nehitu dokáže udělat hit, vás přesvědčí právě tato kapela, která s tím nemá, ale ve své podstatě nic společného.
1: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.

On má trošku Jura Šperl s kapelou Ingot zmatené informace, protože ty melouny dostali miliony, jako jo. Udělat dneska kozy není zas tak drahé, jako jo. Vím, ne, když to kupuju hospod. Ale ne, on vždycky tvrdí, že ta písnička se mi líbí hlavně kvůli tomu, ne, mně se líbí, že to je rock'n'roll, jako jo, že v podstatě takový otvírák vždycky jako člověk přivítá. No ale přivítá jakékoliv. Vy sedíte v hokně, někde makáte, svařujete, nebo děláte kancelářskou práci, nebo něco podobného a říkáte si, kdy už to bude lepší a lepší a doufáte, každé ráno vstáváte, vyrážíte do světa, jo, trápíte se v kolonách jedno s druhým, posloucháte politické lži a tak dále. A podívejte se, stačí jenom chvilka štěstí. Co je to štěstí? Božka jenom zlatá. Nečekaný pohádkový obrat totiž zažila žena z německého Hesenska, která v loterii Eurojackpot vyhrála přes 11,5 milionu eur, což dělá takových necelých 300 milionů korun. Šťastný tiket přitom podala jen 15 minut před uzávěrkou sázek. Dejte vždycky na první pocit, nečekejte a pojďme. Život to je jeden velký rock'n'roll. I na rádiu, hej.

Ahoj, tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

nejlepších textů, jaký jsem dřív v životě slyšel. Jako opravdu musím uznat, že odlažební kostce, která nemá nohy, to je jako ten text opravdu brilantní. Jako, proč si dělat těžkou hlavu, když můžou 80-letí zpívat o lásce procházející se parkem, no tak jako proč by nemohli někdo, mladí kluci třeba v té době zpívat odlažební kostce, která nemá nohy. No. Jo. Tak jak se stát slavným, jsme se teďkom dozvěděli. Ale aniž by vás to stálo cent, či nechtěně se profláknout. Na to musíte mít fakt štěstí, které patrně měla i neměla skupina nám známá grupa Creed. A to se skladbou Higher, která je populárnější a populárnější, než by si bývala zasloužila a kdyby kapela se o to nějakým způsobem také zasloužila. A cože se to vlastně stalo? Ukazuje se, že jí algoritmus Instagramu vybral jako doporučení k prakticky čemukoliv, co bylo vyfotografováno nebo natočeno, jak uvádí CNN. Uživatelé si údajně začali všímat atypického množství doporučení kapely Creed a začali mít podezření, že je něco v nepořádku a začali sdílet své účty o přehnaně horlivých doporučeních slavných Creed na Instagramu. No ale úplně blbá ta skladba zase není. A jsou vlastně klasičtí Creed, jak je známe, v čele s hlasem Scotta Stepa. Však posuďte sami a vrhněte společně s námi na rádiu, hej. Myslím si, že ta skladbička vás celou určitě osloví.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými ripy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

Si za to Down. 9 roku stará záležitost podání jedné z nejrychlejších světových kapel Dragon Force na Hey Radio. A teď půjdeme za klasikem roku, dámy a pánové. Nemyslím roku jako, ale roku jako roku. To jste si pomohli, co? Sammy Hagar v neděli večer na druhém koncertu svého každoročního Birthday Bash vzal fanoušky na výlet, který se mu podařilo zaplnit celou jeho kariéru. Zahrál písně z alb, které vydal již v roce 1973 a naposledy v roce 2013. 16-písňový set obsahoval pouze jednu reprízu z pátečního večerního úvodního koncertu, má co dva dny jeden koncert, tři celkem, kdy Hagar zpíval v cover verzi písně The Rockin' Tonight kapely Montrose, ve které začínal a kterou si za chvilku taky dáme, to byl kytarista Montrose, který po sobě pojmenoval kapelu v 73. a prvním zpěvákem byl Sammy Hagar a uslyšíte za chvilku Rock the Nation. No, ale zahrál také mnoho ze svých nejprodávanějších singlů, včetně slavné éry Van Halen nebo jeho solové. Dokonce z jedné skladbičky, která se stala hitem jeho přítele Ricka Springfielda. Kromě cover verzi AC/DC a Procol Harum, ty druhé jsou příjemnou připomínkou dob Hagara a Neila Shona u kapely, o které jsem hovořil. A Red Rocker přinesl také 4 hity z kapely, se kterou vlastně Silent Circle funguje do dneška, no, když na to přijde. Ale ve své podstatě si můžeme říct si jedno jediné, že právě ta písnička, o které hovořím, je taková z 73. roku doslova ikonická. Jednou mi kolega říká, ty vole, to znám. To znám, to odděkuj, to počkej. A však ty nemůžeš být tak starý, jak já. On byl o 15 roku starší a něco mu to připomínalo, já to znal. Jaký jsem byl frajer, že?

Jste motory a Alžběta na Hej Rádiu v závěru druhé hodinky dnešního dopoledne s Vlastičem a čeká nás poslední závěrečná, ve které se mimo jiné podíváme na to, jestli si jako partneři rozumíte v poslouchání hudby. Mimochodem, jestli vás to zajímá, čekám vás v příští hodince. A jinak Alžběta 19. listopadu má svátek, to znamená, že budeme pořádně slavit. Co říkáte, uděláme den s Alžbětou, tetou Alžbětou, tetka betka. A už jsou tady škorpici, 8 minut do konce této hodinky, dámy a pánové, jsme Rádio Hej. A

Kdo by pomalejší otvírák do této hodinky jsem závěrně zvolil z toho důvodu, že Crystal Viper už neexistují. Polská to skvělá grupa. Poslední koncert my si měli dokonce na Help Days předloni nebo předloni ve Frýdku místku. No tak to už je prostě zkrátka minulost. My pokračujeme dále, já vás vítám. Tady je skladbička One More Day. One More Day, ne, One More Time. Ještě jednou vás zdravím a přeji vám krásné dopoledne v poslední hodince první půlky dnešního dne. Pěkně v rytmu rock and rollu. Tak tedy, kdo máte rádi volby, kdo máte rádi rock and roll, kdo máte rádi, hej, na

0: Přátelé, máte něco proti rock'n'rollu?
1: Nemáte, dobře, tak pojďme za tou tématikou. Máte s partnerem stejný hudební vkus? Studie 309 párů zjistila, že partner, proč vybrali zrovna 309, takové debilní číslo. Takže zjistili, že partneři mají v hudbě často podobnější vkus, než by se dalo čekat čirou náhodou ovšem. Sdílený hudební vkus byl dokonce výraznějším společným rysem než některé osobnostní vlastnosti nebo životní hodnoty. Ano, slyšíte dobře, výzkumníci zároveň zjistili, že páry, které poslouchají stejné oblíbené interprety, mohou mít mezi sebou o něco větší něhu a blízkost. Tak teď nevím, jestli tomu věřit nebo ne, zda se na to vymlouvat nebo ne a zda z toho vycouvat nebo ne. Toť otázka, co má člověk proti rock'n'rollu?
2: Co máš proti rock'n'rollu?

75. rok, jedno z ikonických alb světového roku, High Voltage a AC/DC a jejich neuvěřitelně šlapající kolobrátek. Přátelé, máme 5 minutek do 11:30, čas obědový se blíží a přichází Eric Clapton, aby vám nabídl něco dobrého, co si můžete uvařit na oběd. Nebo si nasypat, nebo nalajnovat. Jeho

0: Jsou i umělci, kteří dokážou z hovna uplést bič. Jo, vzpomeňte si na onen banán přelepený na zdi a za částku, jakou se prodal, jo. A teď poslyšte, italský umělec Salvatore Garo prodal svou neviditelnou sochu s názvem Io Sono za 18 000 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 380 000 kaček. Socha podle něj fyzicky neexistuje a její podoba vzniká pouze v představách autora i majitele. Jo, oni jsou vždycky mimozemšťani, ti undergroundoví umělci. Kupující navíc dostal instrukce, jak dílo vystavit dokonce. Mělo mít vlastní prostor o rozměrech 1,5×1,5 metru a nesmělo mu nic překážet. Garo tvrdí, že i když socha není vidět, prostor, který zabírá, je podle něj plný energie. Plný energie jsem byl naposledy, když jsem si koupil album skupiny Citron v 85., které nesl název Plný energie. Ale že bych si dal 1,5×1 metrový prostor prázdný o ničem a chodil k tomu se modlit pomalinku a díval se a každému říkal, podívejte se, ta socha krásná. To mi připomíná šaty krále Líra, jako ve své podstatě. Jak říká, lidská hloupost kvete v každém věku a lidská blbost je nevyzpytatelná. Tady máte mou vizitku, která od kapely Škvor, kterou ukradli Janu Cezarovi.
1: Vem si teď mou vizitku, ať víš, s kým máš tu čest.

Mongolové, ale tentokrát za vypomoci Jacoba Shaddixe z kapely Papa Roach, což nebylo jiné kouzlo. Já jsem si uvažoval, že bych si pozval kapelu Papa Roach na party, ale já mám domeček ve stylu takové té parzové chaloupky, křemílka a vochomůrky, takže by se mi se svými nástroji tady vůbec nevešli. No nic, přátelé, musím vám říci, že čas se naklonil, co si budem nalhávat. Já jsem se teď dozvěděl informaci, která pro mě není vůbec žádnou novinkou a pro vás určitě taky ne, ale generace Z, Gen Z, jo, tak podle dostupných statistik se stává generací, která je nejčastěji single. Více než polovina lidí ve věku 18 až 29, což už ve 29 let, není ve vztahu. No, mám 29-letého syna a něco málo o tom vím. Zatím mohou být prý vyšší životní náklady, únava ze seznamovacích aplikací i jednoduše jiné priority. Prostě stále více mladých, tak vztah není něco, co by za každou cenu potřebovali. Ne, oni potřebují nabitý mobil, jako jo, to je bez diskuze. Ale seznamovací aplikace, no my jsme seznamovací aplikace měli třeba Hospoda u Balona, nebo Mezipatře, restaurace Kosmos, jo, a tak podobně. My jsme měli seznamovací aplikace v bytostavu, když byly zábavy taneční, jo, když byly party, když byly kalby, jo, meze byly suché, někdy i zmrzlé ještě a tak podobně. Oni mají seznamovací aplikace, sedí čtyři lidé u stolu, čumí všichni do mobilu, objednají si pivo, ani neví, že ten jeden už dopil a tak podobně, no tak je to jiná priorita, jiná doba, co si vem nalhávat, jo. Podívejte se, geniové, to jako my to máme těžké, vemte si, ale Einstein umřel, jo, jako rozumí, taky není zrovna nejlépe, tak se mějte krásně, používejte vyhrány, hej, i k vašemu obědu, ke kterému vám přeji dobrou chuť, a kdybychom se neslyšeli už a neviděli, tak šťastný a veselý a bohatý hvězdička, no. A vás tak. Tady jsou Dragony, jsme Radio Hej, krčíme to s vámi. Akorát, že já už mám

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuperu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Honza Toužínský, Žánty, Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock Opera CZ.
1: Jsi náš rod? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více informací najdeš na cajdasrot.cz.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
5: Kup dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
6: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
7: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
8: Sviany, české tradičně vařené pivo.
9: Bylo 12 hodin, posloucháte
10: Hej Rádio.
11: Full time rock for you.
12: Rádio Hej. Rádio Hej.
13: What is love? Nebuďte smutní, že lete v kči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Bylo 13 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
2: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Kup dřevo.
3: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio. Hey Radio.
6: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

Krásný dobrý den, takhle při úterku 13. října. Musím vám říct, že dneska mám poněkud taneční náladu a já se v tom samozřejmě nebudu couhrat sám, já se velice rád rozdělím. Takže dneska to bude takový víc rychlejší, žádný ploužáky. Samozřejmě může nastat výjimka u našich oblíbených rubrik, jako třeba cover verze či dvojáky, ale nebudu blíže nic představovat či jakkoliv napovídat, ať se máte na co těšit. Buď to nastane, nebo ne. Ovšem, nebudeme tady dlouho teďko na začátku mluvit, pojďme rovnou k muzice. Posloucháte Radio Hej, od mikrofonu vás zdraví Jirka Veselý a já hned na úvod zasílám AC/DC.

A my přejeme všechno nejlepší úplně všem Renátám. A to proto, že dneska mají svátek. A tohle jméno pochází z latinského Renata, což vlastně znamená znovu zrozená anebo znovu narozená. V Česku pak žije okolo 16 000 Renát a jejich průměrný věk je krásných 44 let. Takže ještě jednou přejeme všechno nejlepší a právě vám posílám Briana Adamse.

Dnes si připomínáme také Mezinárodní den snižování rizika katastrof. A nebo třeba Světový den trombózy, který vlastně upozorňuje na nebezpečí krevních sraženin. V odlehčenější části kalendáře najdeme i Mezinárodní den skeptiků, nebo den postavení se vlastnímu strachu a také Mezinárodní den neúspěchu. Takže dnes vlastně můžete o všem pochybovat, postavit se tomu, čeho se bojíte, no a když to nevyjde, tak vlastně máte rovnou i svátek. No a taky něco pro svobodnější rokovou duši, protože 13. říjen je neoficiálním dnem bez podprsenky. Název zní vesele, původní myšlenkou ale bylo upozornit na rakovinu prsu a důležitost jejich prevence. Podprsenky tedy mohou mít volno, ale kytary rozhodně ne. Vracíme se k muzice na rádiu Hej a kysáky posílám právě teď.

0: Ještě než to tady pořádně rozjedeme na rádiu, hej, tak se podíváme, jak vám to jezdí na silnici.
1: Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 108. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení, zdržení je 10 minut. Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D2 na 10,5 kilometru ve směru do Brna. Zdržení je 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Tak to bylo naštěstí rychle, bezva, ať to vydrží. No a my popojedeme dál. Alice Cooper na rádiu, hej.
2: Na rádiu, hej, neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádné

Teď je přesně takový to období, kdy ráno jdete nabalený v bundě a odpoledne je to skoro, no, je to skoro na tričko. Protože třeba dneska můžeme v Praze očekávat odpoledne teploty okolo 14 stupňů, což opravdu na tričko je. V Brně a na Jižní Moravě dokonce o stupeň výš, ale na Ostravsku tam bude pouze 12 stupňů. No zítra v Praze a Brně se objeví déšť, ale teploty půjdou nahoru, a to až k 17 stupňům, zatímco Ostravsko zůstane většinou polojasné. Od čtvrtka do soboty se čeká hlavně suché počasí. Ve městech bude okolo 14 až 17 stupňů a ve Špindlu bude třeba, nebo bude až 14 stupňů. V neděli potom může slabě zapršet a hlavně na Ostravsku a v Krkonoších. A pojďme se podívat opět na rekordy. Klementinum hlásí pro dnešní den historický maximum z roku 2019. Není to tak starý. A to maximum bylo na hodnotě 23,3 stupně. Naopak minimální hodnota byla 0,2 stupně z let 1973 a dokonce i 1992. No, k tomuhle se naštěstí neblížíme. Jsme v takovém průměru, protože dlouhodobý průměr je okolo 11,5 stupník, takže lehký nadprůměr. Zatím je to příjemné, deště je pro někoho málo, pro někoho dost, no, spíše málo, protože voda chybí, ale necháme předpověď předpovědí. Pojďme se podívat na slíbený cover verze.

Nejdřív k prvnímu coveru. Tohle je důkaz, že dobrá melodie unese i pořádně těžký kytary. Američtí Through Fire vzali skladbu Listen to Your Heart od švédských Roxette a v roce 2019 ji zařadili na album All Animal. Originál vyšel už v roce 1988 na desce Look Sharp. Napsali ho Per Gessle a Mats Persson, který vlastně přišel s akordy. A text navíc vznikl podle skutečného příběhu.

hodiny. A název Royals nemá nic společného s britskou královskou rodinou. Lord ho napadl při pohledu na starou fotografii baseballisty George Bretta v dresu týmu Kansas City Royals. No a teď si dáme ještě třetí cover verzi. To bude další popový megahit, prohnaný přes kytarové aparáty. Bowling for Soup natočili Baby One More Time v roce 2003 pro soundtrack filmu Freaky Friday. Originál vydala o 5 let dříve teprve 16-letá Britney Spears a napsal ho švédský hitmaker Max Martin. Než skladbu dostala Britney, odmítla ji skupina TLC. Zajímavý je i název. Původně zněl Hit Me, Baby One More Time. Ale Hit Me tady nemělo znamenat Udeř mě. Nýbrž něco jako Ozvi se mi. Kvůli možnému špatnému výkladu, proto vydavatelství první dvě slova škrtlo a je z toho hit Baby One More Time. Ovšem Britney my teď už necháme na pokoji a dáme si pořádně tu cover verzi. Jdeme na to.

tak ani u cover verzí jsme nějak nespomalili. Jak jsem slíbil, no uvidíme ještě, jak dopadnou dvojáky, ale to nebudu napovídat, koho dnes budeme probírat. Teď si dáme krátký zpravodajský servis. Komunální volby jsou sečtené a celostátní účast byla 48%, tedy o necelé 2% body vyšší než ve volbách minulých, to znamená před 4 lety. V Praze pak skončily první.

Starostové. V Brně vyhrálo uskupení Brno blíž lidem a v Ostravě zvítězilo ANO. Současně proběhlo první kolo voleb do třetiny Senátu. Hned v prvním kole uspělo 5 kandidátů, včetně jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, s více než 63%. Ve zbývajících 22 obvodech bude druhé kolo tento pátek a sobotu, tedy 16. a 17. října. Starostové dostali do druhého kola, nebo rovnou do Senátu, všech svých 14 kandidátů. ANO pak má ve hře 13 lidí a ODS 9. Volit nakonec přijel z dovolené i po několika hejtech prezident Petr Pavel a chtěl tím zavřít ústa všem kritikům, a že jich nebylo málo. Ti ale kritizují teďkon to, že vlastně jenom kvůli volbám přiletěl soukromým tryskáčem, což zanechává nějakou tu uhlíkovou stopu. ANO, takhle hezky to bylo podané, ale lidi. Však on nepřiletěl kvůli volbám. Tak to by určitě pan prezident neplýtval. Vždyť minulý týden jasně kolovala zpráva, že se na společné dovolené zranil jeho přítel a bude muset podstoupit bohužel operaci obratlu. A tudíž ho bylo nutné převést do České republiky. A tak se počkal do pátku a vzalo se to při jednom. Takže žádné plýtvání, jenom šikovná kampaň, na kterou ale dle diskuzí skočila většina Čechů. A další zpráva je z českého zdravotnictví. Policie prověřuje případ bývalého manažera zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, který měl za 3 roky získat na mzdách a odměnách přibližně 35 milionů korun. Součástí bylo i asi 8 milionů jako odstupné, a to i přesto, že v pojišťovně zůstal na jiné pozici. No, vyšetřování zatím běží, takže závěr dělat nebudeme, ale tohleto číslo, to rozhodně není běžná výplatní páska. Teda aspoň ne ta moje. Pojďme zpátky k muzice. Teď si dáme něco filmovějšího.

0: Rolling Stones, Satisfaction. Asi každý poznal, to je úplně jasné. No, máme zhruba 11 minut do 15. hodiny a to znamená, že je nejvyšší čas podívat se na sport, a to konkrétně na fotbal. A začneme samozřejmě naší šance ligou. A to proto, že po 10. kole tabulku vede Slávie s 26 body. Druhý je pak Liberec, ten má 20 a na třetí místo se dostala už i Sparta. Protože ta po nedělní výhře 2-0 nad Pardubicema poskočila na 18 bodů. Slávie pak vyhrála ve Zlíně 1-0, Plzeň si poradila s Mladou Boleslaví 3-0, Baník padl na hřišti Bohemians 0-1, Jablonec vyhrál ve Zbrojovce Brno 1-0, Slovácko v Liberci 2-0 a Artis Brno přestřílel Hradec 4-2. Hodně překvapivý výsledek. No a na závěr tak ještě jedna remíza. Teplice s Olomoucí hrály 1-1. Největší debata se potom rozjela ve Zlíně. Rozhodčí nejprve po zákroku na Lukáše Provoda ukázal na penaltu pro Slávii a po zásahu videa ale posunul přestupek před vápno a z pokutového kopu byla jen standardka. Provod i trenér Jindřich Trpišovský s verdiktem nesouhlasili. V Teplicích potom dohrávali hosté od 40. minuty v 10. po červené kartě pro Lurvinka. Ale tady není vůbec o čem diskutovat. Ta byla jasná, ani on se nedivil. Ve středu potom se dohrává ještě odložený duel Bohemians Mladá Boleslav. A když se podíváme ještě do Evropy, nemyslím teď o evropské ligy, ale anglická a tak dále, tak například v té Anglii porazil Manchester City Liverpool i úplně jednoznačně 3-0. Arsenal potom zdolal Leeds po krásném obratu 2-1 a Manchester United remizoval s Tottenhamem 1-1. Ve Španělsku vyhrála Barcelona nad Getafe 3-0, Real Madrid nad Villarealem 1-0, Atletico nad Alavésem 2-1, pak v Německu například Dortmund remizoval s Brémami 2-2, Bayern Mnichov také 2-2, a to v Augsburgu, a v Itálii potom Inter vyhrál jednoznačně nad Parmou 3-0, zatímco AC Milan se Saulem a Juventus s Cagliari hráli shodně 1-1. A teď se pojďme podívat zpátky ještě k Realu Madrid, protože ti po výhře 1-0 nad Villarealem znovu cítí, že jsou poškozený rozhodčími. VAR nejprve zrušil Vinicius gól na 2-0 a následně Brazilce vyloučil za zatažení Saliby za vlasy. Realu vadí hlavně rozdílný metr, protože podobné zákroky v jiných zápasech červenou kartu nepřinesly. Bílý balet navíc dostal v utkání včetně realizačního týmu 9 karet, přestože pouze 8krát fouloval. Španělská komise rozhodčích ovšem tvrdí, že tentokrát VAR zasáhl správně a že Mourinho se svým klubem vytváří kolem sudích zbytečně výbušnou atmosféru. Spor Realu Madrid s rozhodčími tak po kontroverzním madridském derby pokračuje i nadále. Hlavně se karty proti ním rozdávají o 106, a to pouhé 2 zápasy před El Clásikem. A tak znovu na povrch vyšla kauza Negreira. No a já jako nestranný fanoušek španělského fotbalu musím občas Realu se v pár situacích zastat. No ale pojďme i na evropské ligy, které nás budou zajímat trošičku víc, a to s českými zástupci. Protože dneska v 18.45 jde Slávě bojovat na hřiště azerbajdžánského Sabahu, kde doufáme, že už po několika letech něco v Evropě předvedou a připíšou Česku nějaké body. Už by to bylo potřeba a s kým jiným než s papírově nejslabším týmem letošní ligy mistrů. V evropské lize hrají ve čtvrtek oba naše týmy. Sparta v 18.45 doma s Lillstromem a ty do soutěže vstoupili vítězně, když vyhráli 4-1 na hřišti Araratu Arménia, a Plzeň nastoupí ve 21:0 u Ferencvároše. Ti naopak musí napravit domácí porážku 0-3 s Unionem St. Julius. No a konferenční ligu, tam máme taky svého zástupce. Je jim Jablonec. A ten ve 21:00 ve čtvrtek pojede do Freiburgu. Hodně těžký zápas. Ale budeme držet palce. Potřebujeme body do koeficientu, aby jsme si zajistili no, alespoň toho jednoho zástupce do Ligy mistrů, samozřejmě ideálně víc. Pojďme ještě zpátky k muzice, do konce hodiny stíháme určitě Twisted Sister anebo Joan Jett.
1: Rádio Hey, kvalitní rock.

0: Hey Radio.
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.

0: zanechali stopy.
1: Ano, tři sestry sami se představili. Písnička Modlitba pro partu odstartovala naší československou hodinu a dneska spíše taneční, protože přesně takovou náladu já mám a podělím se o ní s váma. Takže to byly tři sestry ještě jednou. V téhle hodině se samozřejmě kromě hudby, československé hudby, podíváme na různá pozvání a zastavíme se i u Kabátů, protože mají své turné, ale mají potíže. Takže řekneme si detaily a abych vás nezval pouze na koncerty, které nás čekají v následující nebo maximálně přes následující víkend, tak vám vyjmenuju potom seznam takových velkých zahraničních interpretů, kteří se chystají do České republiky, nevím, dejme tomu do půl roka, abyste věděli, na co se těšit, nebo třeba co koupit pod vánoční stromek někomu, nejbližšímu, kamarádům, komukoliv. No, nebudeme dál zdržovat. Máme 6 minut po 15. hodině a my jdeme na olympiky.

0: Navštívili jsme taky slovenský kamarády. Tublatanka, pravda vítězí. No ale pojďme si taky říct něco inteligentního, protože sportovní zprávy, nebo obecně zprávy, zajímá jen pár lidí. Ale pojďme kouknout do historie. Co se stalo 13. října? No například v roce 1963 hráli The Beatles živě v pořadu Sunday Night at the London Palladium. Přenos sledovalo přibližně 15 milionů lidí a právě tenhle večer se často označuje za chvíli, kdy Beatlemania přerostla z klubu do celé Británie. Přesně před 10 lety dostal Bob Dylan Nobelovu cenu za literaturu. Akademie ocenila nové básnické výrazy v americké písňové tradici. Rockerům tím vlastně jenom úředně potvrdila něco, co dávno všichni věděli. A to znamená, že text písně může být literatura, i když u něj stojí elektrická kytara. A máme tady i pár narozenin. Například Paul Simon má dnes krásný 85. narozeniny. Robert Lem z Chicaga slaví 82. narozeniny. Sammy Hagar 79. a Joey Belladonna z Anthraxu krásné, magické 66. Oslavencům připijeme na dálku, poslední hodina ale bude patřit ještě větší metalové váze. A trošku tvrdší si to dáme i teď v podobě českých písniček.
1: Tak mi to teda nandej!

0: opět návštěva na Slovensku, tentokrát horký žeslíže. No a my se pojďme podívat, kam o víkendu, jak se říká, za písničkou. No první tip je společné turné Dimitri a Arakainu. Ti ve čtvrtek 15. října hrají v brněnském Sonu Music Clubu. V pátek 16. října v ostravské hale Tatran a v sobotu 17. října na výstavišti Flora v Olomouci. Hostem je německá kapela April Art. Brno i Olomouc jsou vyprodané a na Ostravu byly dnes dopoledne vstupenky ještě v prodeji přes oblíbený Go Out. Harley má ve čtvrtek 15. října zastávku v plzeňské Šeříkovce a v pátek 16. října v kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Večer otevře Loco Loco a lístky jsou pořád k dostání. Na Plzeň opět přes Go Out a na Ústí přes Klub Centrum. No a kdo chce československý večer, Slobodná Europa a Chikilikitua zahrají v pátek v brněnské Melodce a v sobotu v ostravském Baráku. Oba koncerty jsou stále v prodeji přes Ticketlife. No a v Ostravě se dveře otvírají například v 19 hodin a celý to začne o 3/4 hodiny později. No a slíbil jsem, že vám řeknu, co se vlastně chystá, jak v nejbližších dnech, tak i, dejme tomu, do půl roka, z těch velkých zahraničních men. Tak například za 2 dny, to znamená 15.10., vystoupí Anastasia v Brně ve Stars Arena Vodova. 18.10. pak přijedou Simple Plan do O2 Univerzu. Na stejné místo dorazí Juraja Hip 30. října. 15. listopadu pak Placebo dorazí do sportovní haly Fortuna v Praze. Kapela Korn o den později do O2 Areny společně s Architects. Potom jedno obrovské jméno. Bryan Adams, 13. prosince, O2 Arena. A jsme v lednu. 15. až 21. přijedou Manover odehrát 4 české koncerty. Ostrava, Brno, Pardubice a Praha. Posledního ledna, to znamená 31. pak přijedou Five Finger Death Punch do O2 Areny a tam budou hostem dokonce Dimitri. 17. února přijedou The Rasmus do Sasazu. No a dáme ještě jednu pozvánku 5. března. Suzy Quatro. Forum Karlín. Tam to bude i v ten den trošičku nabité v Praze, protože v O2 Univerzu hraje zároveň James Blunt. Takže můžete si vybrat, jak říkám, možná skvělý tip na Vánoce. No a ještě jsem teda slíbil, že se podíváme na ty kabáty, protože momentálně je trápí nějaká nemoc uvnitř kapely. 3 členi dokonce nedokážou hrát ani zpívat. A to znamená, že vlastně už odložili koncerty v Brně a dneska měli hrát, nebo začít obecně slovenskou takovou cestu, dneska měli hrát v Bratislavě a končit 22. v Popradě, tak tuhle tu celou slovenskou cestu, co jsem četl dneska, tak taky odvolávají na dobu neurčitou. Není to zrušené, je to odvolané. Tak uvidíme, protože 24. října se mají vrátit zpátky do Česka, konkrétně do Zlína, tak schválně, jestli už budou uzdravení. No a my se pojďme vrátit zpátky k muzice. A víte co? My si ty kabáty dáme.
1: Hej lidi, posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem.

Já vás rovnou pozvu do kina, ať to máme pěkně v kuse. Protože ve čtvrtek 15. října jde do českých kin film Street Fighter. Nová akční verze herní klasiky staví proti sobě Ryu a Kena v bojovém turnaji. V obsazení jsou Jason Momoa jako Blanka, 50 Cent jako Balrog a David Dust Mulchen jako M. Bison. Tohle nebude komorní drama. Spíš 2 hodiny úderů, hlášek a nostalgie pro každého, kdo někdy mačkal kombinaci na gamepadu. Druhý typ je potom thriller Velrybí pád. V originále Whale Fall. Potápěč hledá ostatky svého otce. Spolkne ho 24-metrový vorvaň a jemu zbývá přibližně hodina kyslíku. Zde hrají například Austin Abrams a nebo Josh Brolin. Ano, zní to jako hodně nepříjemný pracovní den. No a ještě mám jeden hororový tip. Hnízdo. Obyvatelé domů v Los Angeles se ocitnou v karanténě a dovnitř se mezi tím nastěhují jedovatý pavouci. Premiéra je také 15. října. Kdo nemá rád 8 nohou, tomu bude stačit trailer. A já si myslím, že ani na ten trailer se dívat nemusím. Jdeme zpátky k české muzice.

Abyste neřekli, že vás zvu pořád na nějaký věci, kam musíte dojet nebo dojít, anebo jít do kina a koukat na něco, tak samozřejmě si dáme i desky, abyste mohli v klidu doma z gauče poslouchat, dát si u toho kafe, pivo, cokoliv. A tentokrát to fakt stojí za to, protože v pátek 9. října vydali švédští Graveyard 7. studiové album Fever. Pořád je to jejich směs 70-kového hard rocku, blues a špinavých kytar. Jen o něco přímočařejší. Jako první ochutnávku poslali skladbu A Means to an End. A kdo má rád staré zesilovače, ale nechce jen kopii minulosti, tak tohle to opravdu musíte zkusit. Máme tady i domácí novinku. Ta přijde ve čtvrtek 15. října. Škvoři totiž vydávají album Na hraně. Bude tam 14 skladeb, včetně titulního singlu a písně Klíč. Kapela si desku znovu produkovala sama a zároveň chystá jarní halové turné. O Škvoru jsme mluvili minule, takže dnes jen připomínka. Ve čtvrtek bude celé album venku. A v pátek 23. října, což je o týden později, dorazí Tony Iommi se svou deskou From the Dark. Je to jeho první plnohodnotné solové album od roku 2005. Zpívá na něm třeba Jan Lande a první single se jmenuje World Alone. U člověka, který pomáhal vymyslet heavy metal, se nový riff pořád bere jako speciální událost. Takže tohleto jsou pozvánky na nová alba, jedna deska je

0: novinku. Další přijde ve čtvrtek 15. října. Další týden na to tu si klidně připomenem, ale co si budem připomínat teď, jsou hlavně český a slovenský písničky. Do konce hodiny můžu slíbit třeba ještě Luci, Tři sestry, anebo Trautenberg.
1: Takže to byla úvodní písnička z druhého LPčka, který se jmenuje S úsměvem se pěje líp. Bereme dál na tohle druhý LPčko. Teď vám zahrajeme věc, kterou jste mohli vidět v hitparádě. Co by klip, co to bude? My jsme vám ještě chtěli říct, my jsme s touto písničkou vyhráli hitparádu. Nevyhráli jsme jí my, ale vyhráli jste jí vy. Díky! Tak, buráky!

0: Tři sestry nás vzali do Mexika. A s Mexikem to trošičku bude mít co dělat i teď ve sportu. Protože tam se bude závodit ve Formuli 1 za dva závody. A přesně po tomhle závodě může mladičký Antonelli slavit vítězství v celém šampionátu. Ale nepředbíhejme. Formule 1 má za sebou velkou cenu Singapuru. Z pole positionu vyhrál Max Verstappen, druhý dojel Charles Leclerc a třetí právě Kimi Antonelli. Ten má momentálně náskok 102 bodů, takže kdyby následující dva závody zvítězil v nich, tak už je to jasné. Samozřejmě je tam i jiná matematika a bude těžké ho dohánět. A když se podíváme na hokej, tak hokejovou českou extraligu dál vede Třinec s 28 body, i když v neděli poprvé v sezóně prohrál. V Pardubicích vedli už 4-2. Domácí ale srovnali a v prodloužení rozhodl Jan Mandát backendovou otočkou. A samozřejmě se podíváme i na 136. Velkou Pardubickou. Tu totiž vyhrál kůň Final Orders s irským žokejem Katem Michaelem Donahuem. A to v čase 9 minut 30 sekund. Vlastně Donahue obhájil jako žokej vítězství z loňska, i když tentokrát běžel na jiném koni. Ještě taková jedna zajímavost, na start šlo 10 koní a do cíle jich dorazilo pouze 6. Bohužel dorazilo jich vcelku málo a to počasí nebylo vůbec špatný. Pojďme ještě ke slíbené Lucii a samozřejmě si dáme i soundtrack, český soundtrack, českou píseň, která je v nějakém filmu. Nebudu napovídat, za chvilku se na to podíváme.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a rock'n'roll.

0: zakrucaj se, element!
1: Přeci jenom udělám malinkou výjimku a českou hodinu uzavřeme pomalejší písničkou. Doteď to bylo takový taneční, zpívací, doufám, že podle toho nejezdíte na silnici, že jezdíte bezpečně a jenom si opravdu zpíváte. Ale českou hodinu uzavře teda písnička Variace na renesanční téma. Píseň známe hlavně v podání Vladimíra Mišíka. Ale ve filmu Bajkeři z roku 2017 dostala novou verzi. Vladimír Mišík ji naspíval společně se synem Adamem Mišíkem a aranžma připravil Jan P. Muchov. Samotná skladba je mnohem starší. Hudbu napsal Vladimír Mišík na verše básníka Václava Hraběte. A její první podoba zazněla už v 70. letech. Film tak nevzal náhodnou písničku do pozadí. Propojil dvě generace Mišíků a klasiku českého roku poslal k mladšímu publiku. My si ji dáme teda samozřejmě v originále od Vladimíra Mišíka a tato písnička je opravdu skvělá. Není na tancování, je na zpívání. Já ji mám opravdu rád a my tím uzavřeme, jak říkám, československou hodinu. A hned po 16. si dáme dvoják.

0: Nakupovat levněji? Kliknete na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.

7 minut po 16. hodině ukazují hodiny v pražském studiu Rádia Hej, kde vás od mikrofonu stále zdraví Jirka Veselý. Jelikož máme po té 16. hodině, tak to znamená, že nám skončila československá hodina a v této se můžeme už za jednu písničku těšit na dvoják. A já vám řeknu, o koho dneska půjde. Dáme si Metaliku. Bude to pořádný, bude to velký. A krom toho se podíváme samozřejmě i na silnice. Ale před dvojákem si pojďme ještě poslechnout Queeny.

Tak jo, dnešní dvoják patří Metallice. Jedné z největších metalových kapel vůbec. Začala 28. října roku 1981 v Los Angeles. Bubeník Lars Ulrich dal inzerát do novin do Recycle a ozval se mu kytarista a zpěvák James Hetfield. První sestavu doplnili baskytarista Ron McGowney a kytarista Dave Mustaine. Název Metallica přitom Ulrich získal od kamaráda Rona Quintany, který ho původně zvažoval pro hudební časopis. Kapela nahrála demo No Life Till Leather a přes výměnu kazet si rychle udělala jméno. Kvůli baskytaristovi Cliffu Burtonovi, který se nechtěl stěhovat do Los Angeles, se nakonec přestěhovala ona za ním do oblasti San Francisca. V dubnu roku 1983, těsně před natáčením debutu Kill 'Em All, Metallica propustila Mustaina a během několika dnů nastoupil Kirk Hammett z Exodus. Žádné dlouhé zabydlování, ale rovnou studio a první deska. Pak přišli Ride the Lightning a Master of Puppets a s nimi raketový růst. V září roku 1986 ale kapelu zasáhla tragédie. Autobus na turné ve Švédsku havaroval a Cliff Burton zemřel. Metallica přesto pokračovala. Po více než 40 konkurzech vzala Jasona Newsteada a právě s ním natočila i bezejmenné album z roku 1991, kterému všichni říkají Black Album. Producent Bob Rock kapelu přiměl k plnějšímu zvuku, jednodušším aranžím a také k tomu, aby základ skladeb hrála ve studiu společně v jedné místnosti. Desky se prodalo přes 16 milionů kusů a následné turné mělo téměř 300 koncertů během 3 let. Ani tohle monstrum ale nebylo nezničitelné. V roce 2001 odešel Newsted. Hetfield nastoupil na léčbu a práce na albu Set Anger se málem rozsypala. Kamery u toho původně měly natočit obyčejný film ze studia. Nakonec z toho vznikl hodně otevřený dokument Some Kind of Monster. Na baskytaru ve studiu zaskočil Bob Rock a v roce 2003 přišel Robert Trujillo. Od té doby drží sestava Hetfield, Ulrich, Hammett a Trujillo. No a co česká stopa? V Praze hrála Metallica poprvé 9. září 1996 během turné Poor Touring Me. Když se v červnu 2022 vrátila na Prague Rocks do Letňan. Byl to už její 11. pražský koncert. Odehrála 16 skladeb z 9 různých alb. To je docela přesná ukázka, jak široký katalog za 4 desetiletí Metallica dokázala postavit. A my si teď dáme pouhé 2. No, vybíral jsem opět dlouho a vybral jsem následující. Dáme si Enter Sandman a Master of Puppets.

Dvoják máme za sebou a já, jak jsem slíbil, tak se podíváme i na silnice, ale zatím ne, co se zpravodajství týče. Určitě už jste někdy stáli v koloně, kam teďkon například zdravím kamaráda Pavla, který čeká frontu před Mekáčem, ale zase napadla mě statistická otázka. Kolik si myslíte, že kilometrů nových dálnic se u nás v letech 2016 až 2025, znamená to za poslední 10 let, otevřelo v průměru za jeden rok? Samozřejmě nepočítám opravy, ale opravdu otevření nových dálnic. Bude to zajímavé číslo a potom po písničce si to srovnáme i třeba s Německem či Polskem. Mezitím status quo.

0: Co pak vám to nevrtá v hlavě?
1: Kolik tak kilometrů nových dálnice vůbec otvírá za rok? No, mě to právě vrtalo hlavou a proto jsem si to vygooglil. A správná odpověď je, že průměrně, když vememe teda poslední 10 let, tak se za rok otevřelo 34 kilometrů nových dálnic. Za 10 let, jak říkám, od roku 2016 do toho loňského 2025, se u nás otevřelo zhruba 340 kilometrů nových úseků. Tempo ale nebylo rovnoměrné. V roce 2018 přibyly třeba jenom 4 kilometry. Zatímco v roce 2024 se dostalo tohleto číslo dokonce přes stovku. A v loni to bylo okolo 70. A teď srovnání. Německá dálniční síť za podobné desetiletí narostla přibližně o 310 kilometrů. Tedy také jen kolem 30 kilometrů ročně. To neznamená, že Němci neumějí stavět. Mají už přes 13 000 kilometrů dálnic a velká část peněz míří do oprav, rozšiřování a přestaveb staré sítě. Úplně jiná liga je Polsko. Síť dálnic a rychlostních silnic tam během desetiletí narostla přibližně o 2400 kilometrů. Takže průměrně to vychází kolem 240 kilometrů ročně. To je asi sedminásobek českého tempa. Polsko je sice zhruba 3,5krát lidnatější, ale i po přepočtu na obyvatele staví přibližně dvakrát rychleji než my. No, takový zajímavý údaj. Myslím, že jsme ho ale většinou čekali, protože všichni víme, jak to na těch silnicích vypadá. A za chviličku se tam podíváme i s hlasovkou. Ale ještě těsně předtím si pojďme užít Michaela Jacksona.

0: Tak jo, pojďme kouknout na silnice a aktuální dění tam.
1: Zdržení okolo 20 minut evidujeme před nehodou na D1 na Brno, která se řeší na 39. kilometru. Nehoda nákladního auta s osobním zkomplikovala provoz na Pražském okruhu u Černého mostu směrem.

0: kde desítce. Neprojedete pravým jízdním pruhem, kolona je na 15 minut a začíná na úrovni hradecké D11. A půl hodiny naberete na D1 na Brno mezi s tím 9. a s tím 13. kilometrem, na vině je dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: A na rádiu Hej pokračují Offspring.

Tak jo, a ode mě to dneska bude už všechno. My se zase uslyšíme příští úterý od 14 do 17. Vy si užijte krásně zbytek celého dne, samozřejmě na rádiu, hej, kde jinde. I zbytek celého týdne. Dneska večer pojďme fandit Slávy, ať konečně po strašně letech vyhrajou v Lize mistrů, protože už to dlouho nedokázali, tuším, že 20 let. A taky, ať přihrajou konečně nějaký body, to se jim taky dlouho nepovedlo, maximálně, když hráli nižší soutěže. Takže pojďme držet palce, nejenom Slávy dneska, ale i ve čtvrtek ostatním třem českým zástupcům ve fotbale. A jak říkám, užijte si zbytek týdne, počasí má být krásné a do konce hodiny vám teď ještě můžu slíbit například Linkin Park, Rammsteiny, anebo teď. Už možná slyšíte, že pod mým hlasem začíná hrát YouTube. Tak se mějte krásně.

0: čas na pořádný rok.
1: Nově v Ostravě na frekvenci 99,5. Rádio Hej.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Cajda Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rožďalovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.

0: Dřevo.
1: Kup Dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
3: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
4: Sviany, české tradičně vařené pivo.
5: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hej rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej. Rádio Hej. What
8: is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

0: českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat. To má smysl.
0: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
7: Přináší Hakel.
8: Posloucháte pořad na Hej Rock na rádiu Hej.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
8: Dobrý večer, dobrý den, dobré odpoledne, podle toho, kdy nás posloucháte. Posloucháte Rádio Hej, ale také Rádio Color. A já tady mám ve studiu Mirka Krutinu a Solvínu. A teď si uvědomuji, že vlastně jsou tady v našem studiu dva Mirkové. Ahoj Mirku.
9: Čau Mirku.
8: Ahoj Solvino.
10: Ahoj.
8: Tak to bylo trošku slabší, ale my si budeme povídat hlavně s Mirkem a budeme si povídat o čem? Budeme si povídat o muzice, ale taky o právu, o advokaci a co tě baví víc, to znamená, jestli to právo, nebo jestli chodíš třeba s kytarou za klientama, povídej.
9: S kytarou za klientama určitě nechodím. Oboje má svý. Vlastně nejzajímavější na tom je to střídání těch světů. Přes den seš advokát a v noci seš rocker.
8: Asi to není úplně jedinečný, protože vlastně doktor Pepe je advokát, že jo, a těch lidí, který je zpívající právník a tak dál, tak toho bylo víc, no. Tak kdy jste vlastně začali s kapelou, jestli si nejdřív teda, jako nebo už to bylo na škole, jak to bylo vlastně s tvojí kapelou?
9: Já jsem samozřejmě během studia hrál intenzivně. Měli jsme kapelu Snake, pak jsme měli kapelu Pejsek, hrál jsem s Američanama v kapele Royal Supremes, takže jsem byl fakt činej. A teprve někdy ke konci školy jako jsem začal stát před otázkou, čemu se věnovat naplno. Jo. A to rozhodnutí bylo takový spontánní. Jsem se vrátil asi po 10. koncertu v tom měsíci ve 2 ráno domů, splavený. Sednul jsem si za stůl v obyváku, koukal na hřbety knížek. Asi hodinu, než mě přestalo šumět v hlavě. A říkal jsem si, tyjo, to je fakt těžká řehole tohleto. A řekl jsem si, no tak možná by mohla být hudba koníček a právo zaměstnání. No a 2 roky jsem potom na to nesáhl, než jsem se zase k té kytaře vrátil a než mi to zašlo chybět. Takže to rozhodnutí padlo v době, když vlastně jsem zjistil, že je to těžký záhul, oboje se to najednou stíhat nedalo tehdy, když začínáš kariéry, 2 to nejde. Jo. Teď je situace jiná, že v té advokaci už přece jenom mám kancelář, kde mám po těch letech jsem si prostě našel schopný parťáky, výborný právníky, o který se můžu opřít a tím pádem už zase nemusím pracovat od rána do noci, ale můžu si trošku užít toho, že ta pracovní doba má nějaké limity a vzniknul mi zase prostor na koníčky. No a ta hudba pomalu vytlačila všechny ostatní koníčky a to byl z toho vlastně druhý job.
8: No, pojďme si teď něco pustit a po písničce si teda povíme něco o tom právu a co tě na právu baví a co vlastně, čemu se nejvíc věnuješ a co bysme si teď dali, jako co by si dal svůj tip, svoji muziku nebo co posloucháš rád?
9: Já poslouchám rád strašně muziky, ale pokud chceš něco od nás, tak třeba můžeš pustit, já nevím, takovou příjemnou písničku Dunaj.
8: Dunaj, takže jdeme na Dunaj a po písničce budeme pokračovat.

0: Zpátky ve studiu posloucháte Rádio Hej, nebo také Rádio Color, podle toho, kde jste si nás naladili, a ve studiu jsou dva Mirkové, já a Mirek Krutina. Budeme si teď povídat trošku o té advokaci, jako co v tom právu tě třeba baví. To by mě zajímalo vlastně, čemu se věnuješ, jestli je to trestní právo, nebo já nevím, obchodní právo, povídej.
1: Tak v současné době už jsem zakotvil u trestního práva, i když v kanceláři mám i kolegy, kteří dělají civil, takzvaně. A konkrétně i tam náplň se vyvíjí. Jo. Když jsem začínal, tak jsem prostě psal listiny, studoval a analyzoval spisy, chodil se podívat do těch spisů. Prostě dělal jsem veškerou práci. Postupně, jak jsem se obklopil lidma, asistentama, koncipientama, následně i se z nich stali advokáti, tak vlastně mám víc a víc pomoci a můžu se soustředit na to, co mě baví nejvíc. A v současnosti to je taková kombinace mezi, řekněme, takovou cílovou analýzou, rozhodováním se o strategii, jo, předvídáním nějakých výsledků a přizpůsobení strategie tomu, co se dá dosáhnout a kde už je to mission impossible. Samozřejmě jednám s klientama, no, a s protistranama. Případně v těch větších kauzách chodím na soudy, protože nechci uvrhnout nikoho ze svých mladších kolegů do té tíže, té zodpovědnosti za ty velké věci. I když samozřejmě je to otázka času, kdy i tam se probojujou a budou mě plnohodnotně zastupovat i v těch řekněme, velkých zodpovědných věcech, kde v tuhle chvíli ještě zatím musím být já.
0: No, já mám už delší čas jako myšlenku udělat nějaký pořad, který bychom mohli nazvat, řekněme, Spravedlnost po česku. Měl by si nějaký tip, který vlastně si za svoji praxi zažil, který by byl zveřejnitelný a zároveň by byl zajímavý a poučný pro naše posluchače, co si zažil, ať už teda v tom trestním právu, nebo něco, co by se jaksi do této rubriky případně hodilo?
1: Jako v naší společnosti pořád jsou mýty. Jo. Například mýtus, že když nebudu vypovídat, tak mě budou považovat za vinného. Nebo když si sebou vemu advokáta, tak to vypadá podezřele. A to jsou vlastně mýty, které vlastně už ani nejsou. Možná, že vycházejí z nějakých historických zkušeností, ale dneska už to prostě není pravda. Jo. Ať už ty soudci, anebo státní zástupci a policie, většinou už jsou to natolik profíci, že když se tam zjeví advokát, tak to prostě berou jako pracovní záležitost, jako běžný den. Nikdo si to nebere úkorně. To samé, když člověk využije práva nevypovídat, tak se absolutně nic neděje, je to prostě jenom kratší ten výslech. Jo. A takhle, takže myslím si, že vytipovat si nějaké ty mýty, které vlastně pořád přežívají, a rozebrat si to, jo. Popovídat si o tom, co vlastně ta advokacie je, co od té justice můžete čekat. A čem staví, jo? Jestli staví na pravdě, nebo jestli staví na důkazech, na tvrzeních, kdo může vyhrát nějakou kauzu, jestli se dá prohrát vyhraná věc a naopak a podobně. To znamená, určitě bude lidi zajímat něco z té kuchyně, a pokud chystáš takovýhle pořád, tak bych ti určitě doporučoval nezvát jenom advokáta, ale pozvat si třeba i státního zástupce nebo i soudce.
0: A my jsme tohle plánovali kdysi dávno s Hankou Marvanovou, která přislíbila, že by se ráda toho nějakým způsobem zúčastnila, ale asi sám víš, že ona je velmi vytížená, takže zatím k tomu nedošlo. Já bych to viděl tak, že bychom si teď pustili nějakou další písničku a pak se k tomu tématu vrátíme. Co by si zdal teď?
1: Tak dali jsme si českou věc z desky Touha, tak teď bychom mohli zkusit třeba z poslední desky, která se jmenuje Bed Wars, Postelové války, a vyšla v angličtině, nebo dokonce ještě pořád vychází. No a tam ten výběr je, tak třeba rovnou tu titulní písničku Bed Wars.
0: Jasně, tak jdeme do toho. Posloucháte Rádio Hej a taky Rádio Color.

0: Studiu mám tady Mirka Krutinu z advokátní kanceláře. Ještě by si možná jí mohl lépe představit, aby posluchači, kdyby náhodou měli zájem a měli nějakou kauzu, nějaký problém, kam by se mohli obrátit?
1: No, v podstatě si mě najdete podle mýho vlastního jména a příjmení. Miroslav Krutina, to je moje advokátní kancelář, kterou jsem založil v roce 2004 po povinný praxi a nějakých zkušenostech. No a okolo mě se postupně ten tým nabalil, takže teď je nás 14 a snažíme se dělat to nejlepší, co můžeme.
0: Tak možná se tě zeptám, to je taková možná standardní otázka, mě to vždycky zajímá, uvidím, jestli odpovíš stejně jako mnoho dalších. Jak to vidíš s vymahatelností práva, popřípadě s předvídatelností rozhodnutí soudu dříve a nyní?
1: No, nemyslím si, že by se to zhoršovalo, spíš naopak. Myslím, že se to zlepšuje, ta situace. Je to tím, že se ten právní řád usazuje. Jo? Od roku 89, kdy vznikla celá řada nových právních předpisů a celý právní řád se překopal, tak vlastně nebyla nová judikatura. Hodně se čerpalo z minulosti, ale spousta věcí byla překopaných nebo úplně nových. Teďko v řádu těch desítek let, který uběhly, už přece jenom se ustaluje judikatura, soudcovský stav je stabilní dlouho a tudíž víc a víc se dá nějak jako předvídat, co vlastně ten, jako který soud asi bude požadovat a rozhodovat na bázi toho, jaký důkazy máš. Ale na druhou stranu, každý případ je jiný a je to o jako bezprostřední pohotovosti, o schopnosti shromáždit důkazy, argumentovat, spojit ty věci nějak a odprezentovat je. A tam se to děje často. Jo? Protože jedna věc je, jak to vypadá na začátku kauzy, kde máš polovinu informací, a druhá věc je, jak se to vyvine. A to předvídat úplně nejde, protože do té kauzy můžou vstupovat všichni hráči novinkama. Takže pracuješ vždycky s určitou mírou pravděpodobnosti. Ale není to chyba ani toho systému, ale je to spíš o tom, že skutečně realita toho procesu je taková, že se ty informace můžou vlastně skládat postupně.
0: Ale dá se říct, že když přijde za tebou nějaký klient a vybalí na tebe svůj problém a pokud možno teda nezatají nějaký věci, tak mu můžeš říct hned na začátku, jak to vidíš a s jakou pravděpodobností, co se může stát, tak to asi.
1: Když mě dá k dispozici celý spis, a já ho můžu nastudovat, případně když je obsáhlej. A má třeba desítky tisíc stránek, tak to musí číst celý tým. No tak potom samozřejmě vím, jaký důkazy jsou ve spisu, co tam případně chybí, kde jsou nějaký mezery, co můžeme dokázat my musí říct klient, protože ten zná ten svůj příběh. A mě nějakou dobu trvá, než třeba začnu chápat, co třeba mi neřek, nebo co by mohl on sám zjistit ze svého okolí, ať už od rodiny, od známých, od partnerů, obchodních a tak dále. Takže je to proces. Jo? Ale samozřejmě na začátku nějaký obrázek si udělám a co si budeme nalhávat. V trestních kauzách, když ke mně přijde klient, tak už většinou má za sebou vyšetřování, policie má několikaletý náskok, někdy dokonce už má prohraný první stupeň u soudu, takže doháníme náskok, který má druhá strana. A ty kauzy na začátku nevypadají dobře a teprve po opravdu důkladné analýze můžeš zjistit, že jsou tam třeba mezery, že jsou tam chyby, rozpory a tak dále. No a pak se začneš zajímat tím, jak to hájit, jestli věcně, to znamená, že se věc nestala, nebo se stala jinak, nebo za ní neodpovídá klient třeba. No a nebo procesně, že byly porušeny některé pravidla, které jsou natolik důležitý, že by se zbortil systém, kdyby se prostě takhle postupovalo. Pokud jde o menší porušení pravidel a tak dále, tak to třeba nemusí mít za následek úplný rozpad té kauzy, ale třeba jenom oslabení důkazní situace. Takže s procesníma námitkama nepochodíš vždycky, ale je to nějaký dynamický proces. Jo. A nevím, jestli už to není moc specifický, to, co říkám, nevím.
0: A myslíš si, že my jsme moc dlouho nemluvili, že soud dá také na příběh? To znamená, že nejenom na nějaký třeba právnický kličky, nebo já nevím, nějaký administrativní, jak se tomu říká, to vystřihnu.
1: Formální
0: nějaký výhrady a že taky dá na příběh a řekne si, tak to asi bylo?
1: Určitě ano. Samozřejmě soudce musí taky nasbírat nějaké zkušenosti, aby našel nějakou rovnováhu mezi příběhem, nějakou podstatou té věci a potom těma technikáliema, který ten proces prostě nezbytně doprovázejí. Ten příběh může být důležitý, protože tam se někdy skrývají třeba motivy těch jednání. Tam se skrývají údaje, informace o tom, jestli se dá třeba nahradit nějaká újma jednoduše nebo složitě. Jestli třeba může dojít k nápravě. Vím si, že třeba spousta lidí, kteří jsou stíhaný, se dozná, ale tím to nekončí, pak se řeší trest. Jo. A velmi důležitý je ten příběh pro to, aby soud zvolil adekvátní reakci toho státu, to znamená, jestli tam bude nepodmíněný trest, nebo podmínka, jestli tam bude peněžitý trest, nějaký obecně prospěšný práce a spousta dalších aspektů, které se rozhodují, nejenom ta vina nebo nevina. A tohle všechno ten soud načítá i z toho příběhu a těch okolností.
0: Tak si zase pustíme nějakou písničku. Já připomínám, že se bavíme s Mirkem Krutinou, tentokrát na téma advokacie a obrany jednotlivých klientů, který kdybyste náhodou potřebovali, tak určitě ještě na konci zmíníme adresu advokátní kanceláře. Je to tak možné?
1: Určitě budu rád.
0: A co si dáme teď za song?
1: No tak vlastně brali jsme z druhé desky i z třetí desky, tak pojďme skočit k první desce. Tam je hnedka první písnička Talk to me, nebo Mluv se mnou, což vlastně tak trochu souvisí s tím mým povoláním, kde se řeší neustále nějaký konflikty. Takže a dokonce na obálce té desky je teda box. Holky vyskočí do vzduchu a jdou po sobě v boxerkách, takže vlastně Talk to me.
0: Tak jdem
1: si
0: do
1: myslím,
0: toho.
1: Že je dobrý ty.
0: A já myslím, že Talk to me je zrovna song, který u nás v rádiu hrajeme.
1: Tak to mám dvojitou radost.
0: Tak jdem do toho.

0: jsme zpátky ve studiu a povídáme si s Mirkem Kultinou teďko na téma advokacie a jak to vlastně chodí a případně možná i vymyslíme nebo naplníme obsahem tu myšlenku Spravedlnost po česku a uděláme nějaký seriál v našem rádiu. A já mám jednoho kamaráda nebo kolegu a ten má kapelu ze samých pozounů, jak se říká, a on má realitní kancelář a rozhodl se, že složí song, kterým bude prodávat dům a ten song se jmenuje Prodávám dům a složil velmi pěknou písničku a tím napízí touto formou klientům prodej toho domu. Máš ty podobný záměr nebo nenapadlo tě něco udělat, že by si klientům takhle formou písně pomohl?
1: Nenapadlo mě to zatím a ani se přiznám, to neplánuju, protože chceš nebo nechceš, ta advokace se dotýká dost vážných témat. A byť někdy pomůže, když odlehčíš to téma a přistoupíš k těm věcem trošku lehce, protože tě i napadají třeba věci, které by tě v tísni nebo pod tlakem nenapadly, tak si myslím, že pořád jako to není sranda, že těm lidem jde o hodně a že to prostě jsou dva různý světy, který si můžou vzájemně trochu pomoct, ale úplně jim míchat nechci, když já sám v sobě mám oba obsažený, i ten hudební svět, i ten právnický svět, ale myslím si, že prostě
0: míchat dohromady.
1: Míchat to úplně a už vůbec ne jako biznisově. Samozřejmě, že klienti, kteří mě znají díl, a s kterýma pracuju, si to zjistěj, že mám kapelu. Občas se vyskytnou na koncertech. A vlastně si to třeba dodatečně užijem. Ale v rámci té kauzy je to opravdu většinou boj, napětí, stres. A tam není prostor pro nějaké juchání.
0: No, tak co bychom si řekli na závěr? Možná ještě nechám na tobě nějaké představení nebo pozvánku. My jsme se vlastně bavili o nějaké pozvánce, že budete mít koncert teďko. Jak je to?
1: My máme před sebou teďko dva koncerty. 19. září, to znamená teďko v sobotu, hrajeme na Nuselských slavnostech. Myslím, že od 6 tam máme vystoupení my a Dvany. A pak na Purple Festu, Žižkov, Šiškov a tam si nepamatuju datum. Jo, ještě, že tady máme Solvínu sebou, která ty datumy ví.
0: To nebylo takže, slyšet.
1: Takže 10.10. budeme hrát na Purple Festu v Žižkov, Šiškov, což je strašně zajímavý podnik. A kdo tam nebyl, tak doporučuji se tam přijít aspoň jednou za život podívat.
0: Tak já zvu všechny naše posluchače, ať už posloucháte Rádio Hej nebo Rádio Color. Poslední pozdrav teda na závěr.
1: Já bych, jako ještě jednu písničku myslíš?
0: Nebo? No jednu písničku dáme určitě.
1: Vlastně by mi přišlo zajímavé, co by lidi řekli na náš úplně nový song, respektive nově vydaný. On už existuje díl, ale teďko vychází v rámci desky Bed Wars. A ta písnička se jmenuje 17 Lives a je o tom, že ty zpěvačce, zpívá to na ty, Skotnická, trvalo 17 životů, než dokázala vyslovit to, co předtím nedokázala. Než se osmělila vlastně říct tu větu, která byla pro ní předtím nevyslovitelná. Je to vlastně o vyznání lásky, může to platit i naopak. A je to o tom, jak všichni se zdráhají, bojej, nevysloví se a utečou jim životní šance, takže je to taková písnička na kuráž. Jmenuje se 17 Lives.
0: Tak jo, tak já moc krát děkuju a věřím tomu, že zase brzy se potkáme ve studiu. Ahoj.
1: Já se taky těším, moc ti děkuju, ať se daří tvýmu rádiu i tobě. Je radost s tebou pracovat.
0: Tak to. Zase jsme se nedomluvili.
1: Měj se, ahoj.
0: Ahoj.

0: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hey.
3: Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady úterý, to znamená blues, a od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Než se dáme do bluesové kalendáře a toho ostatního, tak jeden odevíráček bych tady měl a podíváme se, jaký. Bude to blues a bude to známý umělec Popa Chubby. Tady je, užijte si to.

Tak to bychom měli pěkný blues, jak říkáme, nebo blues, jak říkáme my lingvisti, a kalendář. Začneme rokem 1941, co se událo v dějinách muziky 13. října. V roce 41, 13. října, se narodil Paul Simon, konkrétně tedy dvojice Simon a Garfunkel. My si ho dáme z jeho solového alba, který se jmenuje Graceland, tak si to užijte, no.

Tak to byl Paul Simon a mám tady rok 43, kdy se 13. října narodil Graham Simpson, Roxy Music.

Tak to bychom měli Roxy Music, koho tam máme dále dneska v kalendáři. Roxy Music jsme odehráli. Máme tady rok 1947, nebudete tomu věřit, je tomu tak. 13. října se narodil Sammy Hagar. To jsou Van Halen dokonce. Tak tady je máte.

Pak tady vidím rok 1948. To se narodil 13. října Peter Spencer. To jsou smokáči, teda smoky, že jo, abych to řekl správně. Tak to nesmí chybět nějaký jejich superhit. Dokonce taky ve Varšavě vystupovali, ale kdysi dávno ještě za bolševika. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world.

Smoky bychom měli, původně jsem chtěl dát jehly a špendlíky Needles Pins, ale to je tak uhraný, že to je úplně to. Pak tady máme, vydržte mi chvilku, a já mám takový dojem, že by to měl být Fleetwood Mac, ale musím tady vyhledat v kalendáři přesný datum, kde se tam vlastně narodil tedy. Jo. A já mám takový dojem, už se na to koukám, že to byl... Ano, už to vidím, milí posluchači. Takže v roce 1949, 13. října, se narodil Rick Vito a Fleetwood Mac, o tom jsme tady hovořili, tak je to tam...

Fleetwood Mac, to bychom měli. A pak tady máme 52. 13. října se narodil Henry Padovani. To jsou to hromadu kapel, nebudete tomu věřit, ale vybereme hlavní.

V roce 1954, 13. října, se narodil Jouli Boušiký. Mezi přáteli důvěrně nazývaný Chico a kapela jasná Gypsy Kings.

Tak to byli Gypsy Kings a já tady mám rok 59. V 59. 13. října se narodil Milan Nitra. To je hromada kapel AG Fleck, Progress 2, Progress Pro, Pokrok dokonce a Buty. Tak Progress tady hrajem furt, AG Fleck je tady taky často na přání. Tak bychom mohli zkusit vrznout. Vydržte mi, já nemám připravenou desku. No tak to jsem celé já. To je profesionalita, co? To je boží dopuštění, já si myslím. Buty. Já vyberu zajímavý album Buty, který se jmenuje Normále.

To je hezký album a vydržte mi chvilku, než to tam nalámu do té mašiny a pustíme si nějakou hezkou píseň z této desky, tak si to užijte. Tak bychom to měli. Tak hrajeme.

Tak to byla kapela Buty, album Normále, a já tady mám rok, nemám tady žádný rok. Budou děvčata, jo, rok se neříká, děvčata jsou na to citliví. Takže dneska v úterý 13. října slaví narozeniny Mary Osmond. To je kapela Osmonds. Já tady něco vyberu, snad při trošku štěstí byste ji tam mohli slyšet.

Teď teda nevím, jestli to byla ona nebo ten mladý kluk, co s nima zpíval. A to je celkem marginální záležitost, tak říkají vzdělanci. Hlavně, že jsme připomněli a popřáli k narozeninám. A pak tady vidím rok 1960. Jo, 1960, ano, správně se dívám. To se narodil Joey Belladonna. To není žádný fotbalista, ale umělec rockovej. Kapela Anthrax.

Dobrý. Rok 1965, tady vidím dvakrát, považte lidi, to jsou dokonce třikrát, ale až si se asi vejdem, pochybuju. Tak, 65 poprvně, Beatles natáčejí 4 verze písně Řiď moje auto, Drive My Car, na chystané album stejného jména. Já teda, ne, že bych byl velký znalec Beatles, jo, ale jako fanoušek to taky, že jo, a navíc, jak píše slavný spisovatel Alan Aldrich v ilustrované knize o Beatles, patřil jsem k těm, kteří to viděli. No, to je sice pravda, ale o žádném takovém albu nevím. Ono to možná chystali, ale pak z toho sešlo, tak budem řídit to auto asi.

Tak to by jsme měli Beatles a 65 po druhý, taktéž 13. říjen. Ve studiích Pye v Londýně natáčejí The Who, píseň My Generation, a Roger Daby později prozradí v nějakém rozhovoru, že záměrně při zpěvu koktal, aby se mu lépe vešla do muziky. Přeloženo do češtiny znamená, že to bylo blbě napsané a to metro v té skladbě mu nevycházelo. No tak je to slavná kapela, může si to dovolit, jo, ale no tak, abyste tam vešel na ty doby, že jo, a tak dále a tak dále. Ovšem vedlo to k tomu, že manažeři BBC kvůli tomu odmítli song zařadit do vysílání, a to z toho důvodu, že by to mohlo urazit posluchače, které trpí touto vadou řeči. No tak je to ohleduplný, to je pravda. Každý si to může vykládat jinak. A jak se na to tak dívám, a to musím ještě záměrně prodloužit, aby jsme se vešli. Tak jak se na to tak dívám, tak to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 13. říjen všechno.

0: Jinak můžu ještě podotknout, že později to natočila Patti Smith, My Generation, na maxi singlu. Dvě verze byly na Ačku, na Bčku byla druhá, na vinilu o průměru 30 cm, na 45 otáček. Je to naprostá rarita ta deska. Dokonce mi to poslali z BBC kdysi dávno. Se můžu pochlubit aspoň v rádiu, tak se. No, dobře. A chtěl jsem říct to, že tam je to taková palba, že už se na nějaký ty doby tam nemusí moc koukat, jo. Tam se koktat nemusí.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio. Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: No nic si nehrajem. A v kalendáři mi uniklo, teda neuniklo, ale časově jsme se nevešli, že v roce 1970, 13. října, byl popel Janis Joplin rozprášen nad Stinson Beach v Kalifornii. To je zajímavá zpráva a taky z úcty k mistryni a zpěvačce velkého formátu bychom mohli zahrát něco od ní. Já bych to viděl na Tart Blues, na Želvý Blues tady, a dokonce to u nás taky pěkně nahrála Evička Pilarová, ale to už je strašně dávno, my si dáme originál.

Tak to bychom měli Janis Joplin, milí posluchači, já tady mám přání. Jedno je teprve po devátý, teda budete Laděnka, ale mám tady Tomáše Zubrnického a ten přináší vždycky zajímavé věci a já tam hraju některé věci od něho, které třeba blues bejt rovnou nemusí, ale jsou to skvosty naší hudební scény český. Ku příkladu první solový album Heleny Arnettové, to byla co seká vokálem, taky jako kdo neví, tak můžu připomenout, zpívala a album se jmenuje Opeřená ryba. No, zajímavý název. A Všechno nebo nic se jmenuje tato skladba. Tak zdravíme Tomáše a posíláme.

Tak to byla Opeřená ryba, tedy album, a konkrétně tedy skladba Všechno nebo nic. Tak jo, ono je to s tou hudbou v rádiích hlavně všelijaký, že jo, no tak se nechci tady jako, ne, to je, já jsem příznivec kvalitní muziky, kdo je víc, jo, to je taky blbost, ale myslím si, že někdy občas, když poslouchám třeba někde po cestě, nebo takhle člověk si pustí rádio, jo, nějaký, který je tam zrovna v dosahu, tak kolikrát by člověk vyhledal pomoc psychiatra nejradši, co tam, co se tam na člověka valí, ale zase na druhou stranu Paul Simon, který má dneska narozeniny, mimo jiné, přeju tím všechno nejlepší, tak ten řekl, strop jednoho je podlahou druhého, to je zásadní věc, jo. A kam bys, co bysme si počali, kdyby všude byla jen kvalitní hudba? To by se člověk musel zbláznit normálně. Blues dáme.

A zase bluesový pořad je, má tu výhodu, že vám můžu nabídnout některé věci z mý privátní sbírky, i když moji známí dobře vědí, že když přijdu někam na večírek, jo, tak se vždycky říká, hlavně ho nepouštějte k deskám, to je konec zábavy, což je bohužel někdy pravda. Jinak ženský zpěvačky bluesový nemusí být špatný, že jo, s Janis Joplin třeba. Taková Ruth Brownová, my jsme si mohli od ní pustit kousek, který se jmenuje The Richest One. Richest One, zkusíme, to je to dlouhý. No, třeba to bude i pěkný,

Tak to bychom měli Ruth Brownovou. Když jsme u těch pěvkyň, jo, tak já bych vám dovolil ještě, si nabídnout Petru Janu. Někde byla nějaká debata ve kroužku vzdělanců, jo, to se stává, to člověk jaký potká. Tak tam padlo při tomhletom jméně, že ta dělá popinu, jo. No tak pozor na to teda, jo. Já tady mám album, který prošlo poměrně bez nějakého velkého zájmu v médiích a neslyšel jsem to snad ani v Českém rozhlase, možná, jo, protože neposlouchám 24/7, ale Petra Janů vydala album, který se jmenuje Pražský symfonický orchestr. Pražský rozhlasový symfonický orchestr hraje George Gershwina. A tam je 15 zajímavých kousků. Já jsem vybral Foggy Day. Foggy Day, to je věc, která se mezi jazzmanama velice často hraje. A na téhle nahrávce je zajímavý, jak je to hezky udělaný. A jak se symfoniák, jako teda už vidíte, že jo, tak, jo, jak se dokáže odvázat, jo. To se cení, já mám rád takové věci.

Jinak pokud se tohohle alba týká, já jsem vám dělal nějaký tematický pořad, ryze ucelený v noci, jak se to vysílá, že jo. A reakce na to byly docela dobrý. Když jsme u těch zpěvaček, jo, tak ještě tady mám takovou jednu zajímavou věc. A to je album Marcely Březinový, který se jmenuje, já vám to hned řeknu, jak, vydržte mi, Nesmíš loudit. Marcela Březinová, byste taky mohli říct, že je to klasický střední proud, ale bacha na věc, jo. Ono jako není všechno tak, jak to vypadá. A na tom skladbě mezi takovejma běžnýma věcma, které člověka potěší, a co se týče znalců, tak ty jsou tak trochu jako aspirín, jo? Neublíží ani neléčí moc, ale jako hezky se to poslouchá. Ale pozor, poslední závěrečný 12. track je Gershwinova Summertime. Zpívá to Marcela Březinová velice pěkně. A navíc, jako což je velice odvážný krok, jo? Je tam DJ. Pozadí tam tvoří, tam na těch vinilech tam něco tam provádí a výsledek je docela dobrý, no, já si myslím, jestli to Gershwin nahoře poslouchá, tak by mohl třeba říct, no, Jeníčku, tohle nebylo marný, teda, no, tak zkusíme to, co to udělá, no.

Jinak, když se vrátím teda jenom připomínkou, už jsem to vyndal z mašiny, to album, pražský, teda orchestr, symfonický orchestr Českého rozhlasu, sorry, hraje Gershwina, jo, a Petr Janů tam vystupuje jako hlavní protagonista tohoto podniku uměleckého počinu. Tak kdyby tohle album vyšlo v Americe, jo, tak si myslím, že to je velký koncertní síně, jo, tam květinový dary, koše květin, nabídky, jo, a žijeme v Čechách, jo, malý český poměry, tady se víceméně vyžaduje taková ta průměrnost, což my třeba jako rádio nejsme, no, a věřte mi, někdy to není lehký, jo, to někdy byste viděli, co mě lidi taky napíšou, to by chodil domů kanálama docela, no, ale já si myslím,

Ono to s tou hudbou nemáte, muzikou teda nemáte vůbec lehký, jo. Jako třeba takovýmu Smetanovi vyčítali, že je to Wagnerovec, a to vlastenci hlavně, ty to mají ve zvyku, a i když nevím, co je na tom špatného, no tak ten Wagner taky nepsal žádný bláto, že jo, když si poslechnete některé jeho věci, ne, že bych já ho zrovna poslouchal, že jo, ale rozhodně neřeknu třeba, že já Wagnera nemusím, jo, to je fujtajbl tohleto, to je zaujímání stanovisek a to nemám strašně rád, jo, už nemusíme chodit tak daleko, ale to, dobrý. Jak Verich říkal, že vždycky dává pozor na to, co řekne, jo. A já, když to člověk sedí u toho muzikverku tady v rádiu, tak taky dává.

dávám pozor. Někdy se mi to i daří, jo, to byste nevěřili. Pak tady mám Miriam Hruškovou. Pár posluchačů, konkrétně jeden z nich, občas tuto dámu chce slyšet, což je jen chvalitebný a bohužel ta už je na pravdě boží, umřela velice mladá a dost tak jako nešťastně, ale to tady nebudeme rozebírat, nejsme bulvár. Hrajeme tady hlavně Jako jsem černá holka, jo? Tady hrajeme hodně. To je snad jeden single, který od ní znám, ona toho moc nevydala. A napadlo mě tu desku obrátit, protože každý single má stranu A a stranu B. Na Bčku najdeme, čím začíná déšť.

No vidíte, Miriam Hrušková. Jinak, když jsme ještě u toho Erika, jo, tak on jako ten řekl věci, které by se nechali tesat do kamene, ne, že bych byl jeho veliký fanda, já mám o něm načteno skutečně velice moc a taky měl svoje slabůstky. Vzpomínám třeba na takovou tu scénu okolo premiér, co se odehrálo okolo před nějak, když se připravovala premiér Divotvorného hrnce, tak měl nepěkný výstup s Jiřím Traxlerem, skladatelem, jazzmanem a umělcem, který za velice dramatických okolností pak utíkal z republiky, že jo, ale pozor, jo, to důležitá věc, kterou teď řeknu, to byste měli pozorně slyšet, jo, to nebyl spor nějaký, který by byl pro bulvár nebo pro vůbec pro nějaký noviny, jo, to byl spor mezi dvěma umělci, který měli názor rozdílný, což je mezi oběma umělci, vždycky mezi umělci vůbec, jo. Je docela stěžejní záležitost, takže to nepatří do nějakých médií, takže o tom nemluvím, jo. Ale přečet jsem si to dobře, protože jak Wericha, tak i Traxlera si velice vážím, jo, protože to byli skuteční umělci a taky na kterých se doba dost podepsala. A co bychom se ještě zahráli? Já tady mluvím, abych mluvil doktorát dokonce, no lidi, to jsou věci, tohle. Dáme si Sluneční hrob, ale od Carousberry. Když to není blues, já si myslím, že do dnešního pořadu se to jako hojí, jo. Tak to zkusíme.

Na závěr si dáme v bluesovém pořadu zcela netradičního umělce a taky vám prozradím, jak jsem říkal, že jednou mě spílal posluchač tady, jak se píšou o ty písničky. Co na srdci, to na jazyku. Jo. Šlo o to, že při bluesovém pořadu napsal posluchač, že by chtěl slyšet kapelu XY, že tam mají nějaký ty narozeniny, nebo tu, já vím, zabijačku, nebo křtiny, sešlost rodinou, a že by rádi si zakřepčili při písničce. A já jsem mu snažil se vysvětlit, že zavolal hned za chvilku, proč to jako neběží. A já jsem mu se snažil vysvětlit, že je to bluesový pořad, že doopravdy kapela XY se tam skutečně nehodí. Jo. Všimněte si, že nenazývám kapelu pravým jménem, protože to se v médiích nedělá. To by musel sedět ten člověk z té kapely tady u mě ve studiu, jinak jako to přesto nejde vlak. Jo. Takže, a navíc já tu kapelu taky doopravdy nemusím. A no, skončilo to hádkou, jo, a protože vím dobře, kdybych bluesovou pořadu pustil takovouhle věc, tak kdybych byl samuraj, tak okamžitě spáchám rituální obřadní sebevraždu, jo, ale já vám pustím Karla Gotta. Pozor, já jsem s Karlem dělal interview s mnoha významnými umělci, jak ze symfonické, tedy takzvané vážné, tak hudby zábavní i big beatové. I s Karlem Gottem jsem dělal rozhovor. Bylo to poměrně komplikovaný, protože to se musí přes agenturu, je to přes několik vrstev, jo, ale překvapila mě jeho obrovská profesionalita. A ačkoliv, když jsme končili interview, ještě jsme spolu hovořili jako tak dva lidi, kteří přes tu muziku a tak nějak. A bylo necelých 20 minut před zahájením koncertu, který měl, tak byl naprosto vstřícný a to mě doopravdy jako strašně jako pozneslo, jo, protože je málo takových lidí, bohužel teda v případě Karla to už ne. Ty ostatní věci, které se o něm říkají, to je věc novin a to mě nezajímá. Tak si pustíme z klarinetu, si pustíme Dotýkat se hvězd. Tato věc je tak spíš ne jako do blues, do swingu. Ale kdyby to někde hráli v Hollywoodu nebo na nějakom, já nevím, na Broadway, nějak muzikál, že jo, to jasný, tak světový úspěch, ale jak říkám, u nás v Čechách malý poměry. A to je pro dnešek z bluesovek všechno.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Na nic si nehrajem.
3: Tak, máme 9. hodinu za sebou, to znamená něco málo Big Beatů ještě. A já tady mám prvního. Kdo byl první dneska? Hádejte, kdo byl první? První byl dneska Libor z Mnichovic a říkal, že by sonátu Arktiku. Tak se do toho dáme. Je to tady.

Tak to byste měli Sonátu Arktiku, předělávku jste určitě poznali, nebylo to přímo od nich. Posluchačka, Vladěnka, tady je Vladěnka, jak jsem říkal, že Vladěnka po devátý, ale Libor byl před ní, jo, a to tady ty časy vidím, že o to jako o tom žádná. A ta vzpomíná s dcerkama na tatínka a posílají mnoho vřelejch pozdravů milovanému tatínkovi Honzíkovi a taky jako i veselý dáreček příšeru Baskervilskou, nikoli tedy originálního psa z povídek a románu Alena Colena Doyla, Conana Doyla tedy, ale Bodroxoru, takhle, jo, je to tak, Roxor, příšera Baskervilská.

Tak to byla Příčera Baskervilská, posloucháte Rádio Hej, posloucháte necelou hodinku nastavenou k bluesovkám jako každý úterý. A jeden z posluchačů mě říkal, napsal taky, že Jeníčku, hrozně rád bych slyšel Vítkáče a konkrétně tedy skladbu, která se jmenuje Drát v uchu. No tak dneska máme čas, on není takový nával, že on je to dlouhý, ale je to pěkný, takže zdravím a posílám.

Zkouším ten dát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout. Zkouším ten dát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout. Zkouším ten dát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout.

Koukám dneska, sorry, dneska není takový nával, že není v televizi fotbal, nebo ale jo, Jurášek je tady, zdravíme Juráška, jsem trochu jako Arakain, tak jo, dáme, a je to pro Bedřicha, přivezli nám auto, tak ho obdivujeme. To je hezký. Tak obdivujte hoši, já vám zahraju.

0: jsem trochu jako, milí posluchači, Pavlík Suzana, stále posluchač, zdravíme našeho stálého VIP posluchače. A ten to vidí, ten mi toho tady napsal, teda, ale hodně kapel teda, jako myslím. A musím vybrat jednu. Tudle, Severany vybereme, to je dobrý. Tak jo, zdravím Pavlíka, našeho stálého VIP posluchače.
1: Radio Hej, Sieben, Radio Hej, das Radio, Nadirlich.

Tak, zdravím ještě jednou Pavlíka, našeho stálého posluchače, já vám nabídnu, protože mám další přání, ale než připravím tady ty aparáty, tak vám nabídnu Señora Coconuta, tedy kapelu, trochu takovou zvláštní verzi Smoke in the Water.

A máme tady Petra z Nadčerace, milí posluchači. Petr z Nadčerace by rád slyšel Metaličku zánovní.

0: Placente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hej.cz.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu našeho týdeníku přeje František Vich. Na programu dnes máme obvyklou 12 písniček a jestli zbyde čas, možná i nějaký bonus. Zahájíme třemi písničkami rockového lehce psychedelického kvarteta Mina May. Pak to bude stylová směsice v podání Ashkae Saltambong. Třetím v pořadí bude rozhodně největší celebrita dnešní sestavy, zpěvák, který má zároveň mnohem blíže k mainstreamu, Christophe. No a pak si konečně taky dáme jednu dámu, francouzskou rodačku, působící spíš v Kanadě, Betty Bonifaci. Ta umí nejen rock, ale snad ještě lépe blues a chanson. Už deklarovaná čtveřice Mina May má svůj původ nejspíš v jeho francouzském Toulonu, i když se v různých článcích objevuje i Marseille nebo Nice, ale to asi nebude tak podstatné. V každém případě se hudebně celkem dost vrací do minulosti, třeba k Sidu Barrettovi, po případě k Radiohead, a nebo možná k Brianu Eanovi. Významné místo v celkovém zvuku mají klávesové nástroje, které dle potřeby umí použít hned dva kytaristé, a to platí i o živém hraní. Přestože od zrodu kapely uběhly už více než 20 let, tak k prvnímu albu se dopracovala až v roce 2008. A tahle eponymní kolekce je, myslím, v jejich nepříliš obsáhlé diskografii i nejvíce ovlivněná právě historickými psychedelickými proudy. No ale dejme si hned ukázku. Story of a Love Song.

Mina May z jeho francouzského pobřeží, nejspíš asi z Toulonu. A písnička z jejich prvního alba z roku 2008. Původně si ho vydali sami a teprve o dva roky později vyšla deska oficiálněji na značce Silver Station. Hned rok po prvním albu se objevila další sbírka, která je sice označovaná skoro vždy jako EP, nicméně obsahuje jen o 3 tituly méně než ta první, přesně 7. Z tohoto, řekněme spíš mini-alba, nazvaného Skylarking, jsme kdysi jednu skladbičku poslouchali. Teď tedy vybírám jinou, Heavenly Priorities. Jen dodám, že anglické texty jsou pro tuhle kapelu pravidlem.

Jak jsem říkal, diskografie Minnie May není příliš obsáhlá a čítá jen 4 tituly. Za to všechny stojí za poslech. Kapela po roce 2014 bohužel mizí z dohledu a je to škoda. Nicméně minimálně zpěvák a kytarista, přezdívaný Flashing Teeth, to nezabalil a pokračuje se stejně pojmenovanou kapelou, tedy Flashing Teeth, snad jen v trochu odlehčenější, ale stále sympatické muzice. A letos na jaře představil první EP. Počítám, že se u něj taky někdy zastavíme. Třetí dnešní ukázku od už nefungující Minnie May jsem vybral z alba Everything Was Beautiful and Nothing Hurt z roku 2011. A bude to přímo song titulní.

Když se před lety ve Francii stávkovalo proti plánu zvýšit věk odchodu do důchodu, vzali si tehdy stávkující zaměstnanci jako svoji hymnu píseň On La Chion od souboru HKL Saltambong. Nebyla to náhoda, protože jejich texty se sociálními tématy opravdu zhusta zabývají. Muzikantskou stránkou věci je pak stylová směska rocku, francouzské lidovky, ska, reggae, blues, hip-hopu a třeba i šáby, což je všeobecně jakýsi arabský folk. Část celkem početné sestavy totiž tvoří hudebníci původem ze severní Afriky. Někdy se o nich píše taky jako o mladších bratrech Zebdy, kterou jsme tady shodou okolností poslouchali minulý měsíc. HKL Saltambong se dali dohromady v roce 2006 v Lille a dvě písmena na začátku názvu jsou iniciálami jejich frontmana, rapera Kadura Hadadiho. Skupina si získala mezi odborníky velký respekt už prvním dvojalbem Citoyen du Monde z roku 2010. K dnešnímu dni pak přidala ještě další tři kolekce. Z onoho zmiňovaného dvojalba si poslechneme La Unidad.

Tahle parta se jmenuje Ashkahe Saltambong a právě dozněla ukázka z jejich, myslím, povedeného dvojalba Citoyen du Monde z roku 2010, což je navíc hned první položkou jejich diskografie. Mimochodem svého času jsme už jednu skladbičku z téhle kolekce poslouchali. O dva roky později přibylo další album s názvem Le Temps Moderne. Z něj si poslechneme We Shall Overcome.

To byla samozřejmě osobitá verze známé americké původně gospelové písně, kterou proslavil před dlouhými lety Pete Seeger a mnozí další se jí pak chopili dle svého naturelu. V případě souboru AKS Saltambong je takhle zabalená do hávuska. A to je jen jeden z mnoha stylů, které tahle sedmi až osmičlenná parta umí dost dobře namixovat. Jak už jsem říkal, ruku v ruce s tím jdou i jejich angažované texty. Viz jejich podsta obětem teroristických útoků v Paříži 13. listopadu 2015, nazvaná Ce soir nous irons au bal, dnes večer půjdeme na bal. Najdeme ji na čtvrtém albu L'Empire de Papier z roku 2017. To je současně prozatím i posledním albem kapely.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Allianz Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Jednou z celebrit francouzské pop music, u nás de facto neznámou, je zpěvák Christophe. Možná, že třeba někdo zaregistroval, že v 70. letech byl jeho spolupracovníkem i Jean-Michel Jarre. A to pozor, velmi často jako textař. Ale teď aspoň zopáknu pár faktografií. Christophe se narodil v roce 1945 v Juvisy-sur-Orge, což je nějakých 20 kilometrů od Paříže, a to pod občanským jménem Daniel Bevilacqua. Od mládí byl rebel, takže už v 16 letech uznal, že všechny školy jsou jen ztráta času. To bylo někdy v roce 1961 a právě tehdy se stává kytaristou a zpěvákem první kapely s celkem příznačným názvem Les Hooligans, se kterou hráli dobové rock'n'rollové hity. Přitom Christophe se k této muzice dostal až přes francouzský šanson a následně americké blues. V roce 1963 nahrává první vlastní single, bluesovou písničku Roviane Sophie. Až následně si volí umělecké jméno Christophe a v roce 1965 má první důležitý hit Aline. V té době mu vychází i první album. Já pokročím ale až do roku 1970, kdy vznikla píseň La Petite Ville du Troisième, holčička ze třetího patra.

byl Christoph a jeden jeho single ze samého počátku 70. let. Nicméně jako jeho hudební vrcholy se považují až jeho čtvrté a páté album z let 1973 respektive 74, které se společně s následným živákem z pařížské Olympie dostaly i do stovky nejlepších francouzských rockových alb podle mého oblíbeného a často citovaného výběru časopisu Rolling Stone. S občasnými pauzami je zpěvák aktivní dosud. Jinak Christoph dělal i v minulosti muziku, které by asi nejlépe padla visačka progresivní pop. Zároveň si hodně lipuje ve skladbách pomalého až středního tempa a nemůžu zapomenout ani na jeho

Docela zajímavý výhonek francouzského popu zpěvák Christophe z jeho asi nejinvenčnějšího období v první polovině 70. let. Jak už jsem prvé říkal, muziku na hřebíček nepověsil. A i když už se neobjevuje tak často na předních stránkách časopisů a i frekvence novinek už není taková, drží se svého kopyta a tak přihodím i něco spíš novějšího, a to konkrétně písničku Tangerine z novinkové desky Le Vestige du Chaos z roku 2015. Je to malinko synthy-popovější záležitost a uslyšíte v ní i Alana Vegu, téměř kultovního amerického rockera, který zemřel asi rok poté, co deska s touhle nahrávkou vyšla.

0: Převážně v kanadském Quebecu je hlavní působiště výborné zpěvačky Betty Bonifaci. Ta se narodila v roce 1971 v Nice a její maminka byla Srbka. Do Kanady pak přesídlila až na sklonku 90. let. Bonifaci je dalším typickým příkladem, jak se dá umě čerpat z dlouhé řady hudebních stylů. V krvi má samozřejmě Balkán, ale postupně nasála muziku francouzskou, folk, rock, jazz, blues a dokonce elektroniku a hip-hop. Za zmínku stojí třeba její působení ve dvojici Beast. Až poměrně nedávno, v roce 2014, se představila i vlastní solovou deskou. Ta byla poměrně rocková, zatímco o dva roky pozdější kolekce s názvem Lomax je spíš bluesová záležitost. Výborné jsou obě. Já ale začnu ještě malinko starším snímkem a bude to poněkud šansonová píseň Voodoo Ganget a zní zde skoro jako Raduza. Je to jakýsi živý záznam z jedné italské kavárny v Montrealu, kde ji doprovází hráčka na harmonium. Ani nevím, zda tahle písnička vyšla na nějaké její desce. Spíš asi ne.
1: Voilà. Bienvenue au café italien.

To je, myslím, velmi dobrá a přesvědčivá zpěvačka Betty Bonifaci na snímku snad z roku 2011. Jak jsem říkal, v roce 2014 jí vyšlo první sólové album a z něho si poslechneme skladbu Wow Back.

Druhé album s názvem Lomax vlastně už svým názvem naznačuje, že by mohlo jít o bluesovou záležitost. A je to přesně tak. Konec konců jedna písnička z téhle desky tady už onehdy zazněla. Vybírám tedy jinou. Tahle se jmenuje Black Woman. Bude to tak akorát poslední písnička dnešního vydání francouzských vychytávek a já se už těším na příště. Děkuji za všechny čerstvé ohlasy a přeji hezký zbytek večera. Od mikrofonu se loučí František Vich.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
8: No, chlapče, to už tady bylo.
6: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej
1: a někdy taky pařej.

0: Vicente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti. Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, něco málo po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál rockové démanty, který si můžete zopáknout také ve středu a ve čtvrtek. Dnešní 120-minutovka se ponese ve velmi melodickém a uhlazeném duchu. Zaměřím se především na scénu AOA, tedy na takzvané rytíře urozeného roku. A kdo jiný by měl celou tuhletu hudební přehlídku otevřít, než první superskupina 80. let, Aisha. Z tvorby této anglické kapely jsem vybral povedenou melodickou skladbu Days Like These, která vyšla v roce 1990 na kompilaci Then and Now.

0: Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
0: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hey. Legendární Vítkovo kvarteto vydalo na přelomu tady toho roku druhý řadový album, takže se tu potkáme s Benem Vítkem. No a s novými alby přijedou i pankáči Dilemma in Cinema a jedna z těch nejlepších českých alternativ metalových kapel, kterou je bezesporu Insania. Budeme se na vás těšit a věřit.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
3: Byla jedna hodina po půlnoci.
4: Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Hej Rádio.
7: Full time rock for you.
8: Rádio Hej.
9: Rádio Hej.
10: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
11: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Společně s Petrem Zlámalem jste se přehoupli do druhé poloviny rokových démantů. A teď si dáme něco úplně jiného, než vám obvykle nabízím. Bude to jedna zcela zapomenutá, muzikálově roztančená skladba, kterou naspíval těžkotonážní americký zpěvák Meatloaf společně s bývalou americkou hvězdou zpěvačkou Cher. Tahle píseň vyšla v roce 1981 na druhém LPčku Meatloafa nazvaném Dead Ringer, tedy na albu, které vyšlo po fenomenálním úspěchu jeho debutu Bed Out of Hell z roku 1977. Tahle ta roztančená pecka, kterou si dáme, by se klidně mohla zařadit mezi další ulítlé muzikálové skladby a la pomáda. Její název je Dead Ringer for Love, což se nedá přeložit do slova, protože se jedná o anglické ustálené rčení. Nejblíže jeho významu bude dokonalá podoba lásky.

Dnešní velmi melodicky laděné rockové démanty uzavřela píseň Street of Dreams. Byl to první single z LPčka Bend Out of Shape, které vyšlo kapele Rainbow v roce 1983. Kytarista Richie Blackmore svého času uvedl, že právě tato skladba patří mezi jeho nejoblíbenější písně skupiny Rainbow, čemuž se vůbec nedivím. A co si pro vás přichystám příště? Změna je život a takto za týden během pondělní premiéry anebo některé z nočních repríz zase trochu osolíme. Milí rockeři a metalisté, zachovejte našemu rádiu přízeň, mějte se báječně a držte vlnu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Na nic si ne...